0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Světové orchestry, sólisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
11: Jsme Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asty Natura a Asty Kolory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
12: Posloucháte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré páteční ráno 4. září. Přenese nás do Salzburku, že by taková cesta měla co dočinění s Mozartem? Ano, ale v trochu jiném duchu. Zajímat nás přesto bude tehdy důležitá osobnost salzburského hudebního života. Víc v dnešním ranním vysílání. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme duet z Mozartovy komické opery Únos ze Sarajlu, duet Blondýny a Osmina zpívali nám Anna Procházka a Franz Josef Zelich a my slyšeli také hráči Cembo Orchestra of Europe pod taktovkou Janika Neze Cegana. Jsou 4 minuty po 7. hodině 4. září a my si připomeneme vynikající hudební osobnost salzburského hudebního života. Její Karl Heinrich Biber, to je houslista a skladatel pozdního baroka. A pokud vám příjmení Biber něco říká, je to správně. Je to totiž syn Hanse Ignáce France Bibera, který byl naším hudebním skladatelem a neuvěřitelně úspěšným, zvláště když našel své uplatnění v Salzburgu. No a tam také se narodil Karl Heinrich Biber, o kterém budeme dnes hovořit, ale trochu později. Teď se zaposloucháme do tance číslo 2 z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče.

Královský koncertní orchestr Amsterdam pod taktovkou Richarda Šaji dohrál tanec druhý z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče 9 minut po 7 hodině. Dnes máme 4. září a zdá se, že to bude nejteplejší den tohoto týdne. Bude oblačno, ovšem později odpoledne a večer polojasno až skoro jasno. A v skutku odpolední teploty budou vysoké 27 až 29 stupňů Celsia. Teď už se ale zaposlouchejme do tvorby Roberta Schumanna. Uslyšíme 3. část jeho symfonie číslo 2 C-dur.

Dozněla ukázka ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumanna. Hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Leonarda Bernsteina a dohráli minutu po čtvrt na 8. Za chvíli nás bude volat divočina. Pochopitelně půjde o melodii Johna Berryho z filmu Volání divočiny z roku 1966 a hrát nám budou filharmonici města Prahy. Předtím ale ještě informace o dopravní situaci v Praze. V Rentgenově ulici tam se pracuje. Bohužel ji neprojedete, uzavřená pro průjezd oběma směry. Dnes odpoledne by měla být otevřena. A na Novodvorské se pracuje na plynovodu, je tam uzavřen pravý jízdní pruh.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 20.

0: 5. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci. Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Je Klasik Praha.

Slyšeli jsme José Carrerase a Domenica Trimarciho, kteří nám zaspívali scénu z opery Tosca Giacoma Pucciniho. Doprovázeli orchestr Královské opery Covent Garden pod taktovkou Syra Coulina Davise. 4 minuty nám zbývají do 7:30 a to už bude čas, kdy se také rozeznějí tóny Jana Antonína Lossiho. Skladatele, který se sice narodil ve Švýcarsku, má švýcarský původ, ale byl českým loutnistou a skladatelem barokního období a my uslyšíme první část jeho koncerta a dur pro loutnu, housle a violu da gamba. Hrát nám bude na loutnu Jan Čižmář, na housle Martina Pastuška a na violu da gamba Krištof Firlus a doprovázet je bude soubor ensemble Martiny Pastušky. To bude ale až za chvíli. V baroku zůstaneme i v rámci našeho dnešního tématu ranního vysílání. A tím je připomínka Karla Heinricha Bibera, rakouského skladatele, který byl také vynikajícím houslistou. Narodil se 4. září roku 1681 v Salzburgu, a to otci Heinrichi Ignáci Franci Biberovi. Pochopitelně do rodiny tohoto muže narodil se jeho ženě. Heinrich Ignác Franz Biber, tak to je pro nás velmi dobře známá postava. Jednak se narodil ve Stráži pod Ralskem a byl prvním houslistou zámecké kapely v Kroměříži a poté kapelníkem Salzburského dvorního orchestru. Během své kariéry také získal povýšení do šlechtického stavu a to se přeneslo i na jeho syna, o kterém budeme za chvíli hovořit, Karla Heinricha Bibera.

Dozněla hudba Jana Antonína Lossiho, první část koncerta a dur pro lutnu, housle a violu da gamba a dozněla přesně v 7:30. My se ale od nás teď přestěhujeme až do Salzburku, neboť si vyprávíme o Karlu Heinrichu Biberovi, tamnímu významnému hudebníku, skladateli a houslistovi, který se narodil, jak už jste slyšeli, nám dobře známému Heinrichu Ignáci Franci Biberovi. Byl 8. z 11 jeho dětí. Hudební vzdělání získal mimo jiné právě od svého otce a ve svých 23 letech se pak vydal na uměleckou cestu do Benátek a Říma, získával poznatky, učil se dál a také už komponoval. Po návratu se připojil k Salzburskému dvornímu orchestru nejdříve jako houslista a protože měl vynikající hudební kvality, byl posléze povýšen na vícekapelníka a mohl také učit ve vídeňském chlapeckém sboru. Jsme v Salzburku a pochopitelně do jisté míry se také dotkneme Mozartů, rodiny Mozartů. Jak? To uslyšíte za chvíli po jarních vodách Sergeje Rachmaninova.

0: Dozněly jarní vody Sergeje Rachmaninova v podání Earl Wilda a dozněly 7:55. Za chvíli uslyšíme hudbu Heinricha Ignáce France Bibera. Bude to Alman z jeho sonáty Reprezentativy v podání souboru Romaneska pod taktovkou Andrew Mencí. My si připomínáme narození syna Heinricha Ignáce France Bibera, tedy Karla Heinricha Bibera. Ten se narodil před 345 lety, bylo to 4. září roku 1681 v Salzburgu a tam také zůstal, i když se vypravil svého času na studijní cestu do Itálie. Přece jenom se do Salzburgu vrátil a my máme Salzburg spojený také s jménem Wolfgang Amadeus Mozart. Do jisté míry rodina Biberů měla vztah k Mozartům a právě přes Karla Heinricha Bibera. Ten totiž působil v Salzburském dvorním orchestru jako vicekapelník a po zesnulém dvorním kapelníkovi se právě stal tím kapelníkem a stal se tak i nadřízeným Leopolda Mozarta, který hrál čtvrté housle. Byly to tedy vztahy čistě profesionální a v období konce baroka, počátku klasicismu. My se ale teď do baroka opravdu vypravíme, protože uslyšíme hudbu otce Karla Heinricha Bibera, tedy Heinricha Ignáce France Bibera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme hudbu hudebníka Šlechtice Heinricha Ignáce France Bibera von Bibern. Byla to část ze sonáty Reprezentativa Allemande a tu nám hrála Romaneska, soubor pod vedením Andrew Menzi. 7 hodin a 40 minut a přichází na řadu pochod od Edwarda Elgara, jeden z těch slavnostních vojenských pochodů a dokonce číslo 1 D dur. Hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Adriana Liepra.

0: to zněl číslo jedna pochod z D-dur ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgára. Hrál nám jej Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Adriana Liebra a dohrál minutu po 7:45. My se za chvíli zaposloucháme do fugy Fis-dur ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče. Hrát nám bude Juliana Avdějeva.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu, je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
4: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Klasik Praha.
1: Klasik

Dozněla Fuga Fis Dur ze 24 preludií a fug Dmitrije Šostakoviče. My slyšeli, jak tuto pěknou hudbu hraje Juliana Avdějeva, hudbu inspirovanou dobře temperovaným klavírem, která ovšem vznikla v 50. letech 20. století. 7 hodin 54 minut a tak je ještě čas před 8 hodinou na pěkné tóny Georges Bizeta. Třetí část symfonie C Dur nám zahraje PKF Prague Philharmonia pod taktovkou Emmanuela Vioma.

0: Prague Filharmonia nám dohrála pod vedením svého šéfdirigenta Emanuela Viooma třetí větu symfonie C-dur Georges Bizeta těsně před 20:00. A my pěkné tóny budeme poslouchat i v nadcházející druhé části hraního vysílání. Za chvíli například od Antonia Vivaldiho uslyšíme Zimu ze čtveroročních období, část z tohoto koncertu číslo 4 F-moll, a sice druhou, kterou nahrál soubor Europa Galante pod vedením Fabia Biondiho. Nyní už je 8 a to je chvíle pro zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Lidé si mohou v nové verzi mobilní aplikace EZ-karta, kterou provozuje ministerstvo zdravotnictví, zobrazit, na jaká preventivní vyšetření mají nárok z veřejného zdravotního pojištění a kdy je naposledy absolvovali. Obsahuje i výsledky z laboratorních vyšetření, do budoucna i elektronické žádanky. Novinky včera představil novinářům ministr zdravotnictví Adama Vojtěch. Stejná data si lidé mohou zobrazit i na webu e-zdraví. Německá policie vyšetřuje včerejší nález podezřelého předmětu u elektrické stanice v Dormagenu na západě země jako sabotáž. Německo v posledních dnech zaznamenalo jiné dva útoky na elektrické rozvodny. V úterý se cílem sabotáže stala rozvodna v Bergheimu nedaleko Kolína nad Rýnem a rozvodna poblíž elektrárny Jenschewalde v Braniborsku, na kterou pachatel či pachatelé zaútočili pyrotechnikou domácí výroby. Ve věku 61 let v Praze náhle zemřel básník, redaktor, publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko. Narodil se a většinu života prožil v Brně, od roku 2012 žil v Praze. Kromě 16 básnických sbírek vydal Ohnisko i 4 knižní rozhovory. Jeho sbírka Světlo v ráně získala v roce 2017 cenu Magnesia Litera za poezii. Dnes očekáváme nad Českou republikou převážně oblačno, zejména na severu ojediněle s přeháňkami. Postupně oblačnosti od jeho západu bude ubývat. Večer se na severu Čech zatáhne a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty se dnes budou na našem území pohybovat mezi 24 až 29 stupni Celsia. Na jižní Moravě bude tradičně tepleji až 31 a na horách zase chladněji v 1000 metrech kolem 21 stupňů Celsia. To je ve zpráv v 8 hodin vše. Nyní už se zaposlouchejme do hudby Antonia Vivaldiho, do jeho Zimy ze čtveroročních období. Možná, že dnes při až 29 stupních Celsia se budeme chtít trochu schladit.
1: Jsme Klasik Praha.

Soubor Europa Galante, vedený Fabiem Biondym, dohrál druhou část ze čtveroročních období ze zimy z koncertu číslo 4 F-moll Antonia Vivaldiho. Slyšeli jsme tyto pěkné tóny v předchozích minutách. Za chvíli už se rozezní pěkná hudba Bedřicha Smetany. Předehra k opeře Prodaná nevěsta. Hrát ji bude soubor The Cleveland Orchestra pod vedením Kristofa von Dohnání. Nyní je 8:05 a už jsou hlášeny dvě dopravní nehody. Jedna v ulici Přátelství a další v ulici Zicherova.

Dozněla předehra k opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany ve skvělém podání zahraničních umělců Clevelandského orchestru pod taktovkou Kristofa von Dohnányi. 8 hodin 11 minut a teď už přichází na řadu hudba filmová, hudba z filmu Statečné srdce z roku 1995. Je to hudba Jamesa Hornera a my za chvíli se také vrátíme ke klasice, ale teď si užijeme tóny, které nám připomenou snímek Statečné srdce.

0: Klasik Praha.
1: Každý den ji slyšíme, ale jak moc doopravdy vnímáme, co se za hudbou skrývá a co vše je s ní spojené? To vám podhalí nový pořad Spektrum hudby. V prvním díle se zaměříme na nostalgický hudební nástroj flašinet. Jak vypadá uvnitř a mnoho dalších zajímavostí vám prozradí můj první host, odborník na mechanické hudební nástroje.

0: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
1: Dívenka na trampolíně.
2: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
1: Komorní hra Pavla Jurdy
2: ve studiu Švandova divadla.
1: Tak to si napsal moc krásně.
3: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
4: Více na lobkovic.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
7: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
7: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z 20-dílného písňového cyklu Krásná mlynářka France Schuberta, kterou zkomponoval v roce 1823 na slova romantického básníka Wilhelma Müllera. My se zaposlouchali do hlasu Benjamina Appla. Ten nám zaspíval píseň s názvem Déšť slzí za doprovodu Mnichovského rozhlasového orchestru pod vedením Oskara Jokla. Za 5 minut bude 8:30 a my ještě předtím budeme poslouchat Trič trač polku Johanna Strause.

Trič trač polka Johanna Strause dozněla a zněla před chvílí díky souboru Europa Symfony pod vedením Wolfganga Grässe. Chvíli před 8:30 se ještě rozeznějí tóny Josefa Haydna a my se zaposloucháme do čtvrté věty symfonie číslo 91 S-dur. Rád nám bude soubor La Petite Bande pod taktovkou Sigiswalda Kuykena.

0: Doznělo Vivace, čtvrtá věta symfonie číslo 91 S-duru Josefa Haydna. Hrál soubor Le Petit Band pod vedením Sigiswalda Kuikena. Dohrál 7 minut po 8:30. Nyní se připomeneme tvorbu Bedřicha Smetany z jeho opery Dvě vdovy. Když zavítá máj, to je árie z druhého dějství tohoto díla a zavzpívá ji Pavel Černo z doprovodu České filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Když zavítá máj, árii z druhého dějství opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany nám zaspíval Pavel Černoch, doprovázela Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila. Je 8 hodin 40 minut a my už se teď zaposloucháme do tónu Lásla Weinera. Uslyšíme třetí část koncertu pro flétnu, violu, klavír a smyčcový orchestr. Hrát nám bude Kaspar Zenter na flétnu, Milan Radič na violu, Eva Aruntinen na klavír a doprovázet je bude kapela Istropolitana pod vedením Kaspara Zendera.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Nová exotika je tady. Z cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
16: Vážně? A co umí?
15: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
16: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
17: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dozněla ukázka zemše papeže Marcela, kterou vytvořil Giovanni Pierluigi da Palestrina. Zaposlouchali jsme se do Agnus Dei, které nám přednesl soubor The Sixteen pod vedením Harryho Christophera. 8 hodin 53 minut a další pěkná skladba, tentokrát už poslední v dnešní ranní nabídce. Uslyšíme první část koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 a mol Camille Saint-Saëns.

0: Slyšeli jsme vynikající solo Stevena Isserlise, který nám zahrál v první části koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 a-moll Camille Saint-Saëns. Doprovázel jej londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Michaela Tilsona Thomase. Byla to poslední skladba dnešního ranního vysílání, ale hudba na rádiu Klasik Praha bude znít dál, tentokrát v rámci dopoledního bloku Ondřeje Fischera. Už za chvíli ji rozezní i hlas Josepha Calleji. Zaspívá v árii z opery Komedianti Ruggiera Leoncavala za doprovodu BBC Koncert Orchestra. Filip Sichla se loučí a přeje vám pěkný pátek i celý víkend.
1: Tohle je Klasik Praha.

Jsou 3 minuty po 9. hodině, začíná páteční dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer a dnes mají svátek Jindřiška nebo Rozálie, tak pokud nějaké nositelky těchto jmen znáte, určitě jim popřejte. Máme 4. září, no a právě teď úvodem našeho dopoledního programu zazněla tato tklivá árie Vestila Džuba z Leon Cavallovy opery Komedianti. Zpíval nám v roli zklamaného klauna tenorista Joseph Kaleja, kterého doprovázel koncertní orchestr BBC pod taktovkou Stevena Mercurya. No a mimo jiné před 10. hodinou tedy zazní v našem vysílání třeba hudba Vítězslava Nováka, Dmitrie Šostakoviče, Antonína Dvořáka, také baroko nebo hudba filmová. No a teď nám zahraje na klavír Daniel Barenboim, slavný dirigent a klavírista, kterého doprovodí Staatskapelle Berlin, orchestr v jehož čele Barenboim dlouhá léta stál, ovšem na této nahrávce předal taktovku svému mladšímu kolegovi Gustavovi Dudamelovi, no a budou hrát Brahmse, 4. větu z klavírního koncertu číslo 2 B-dur. Příjemný poslech.

To byla živá nahrávka, kde jsme slyšeli na klavír hrát Daniela Barenboima, doprovázeného orchestrem Staatskapelle Berlin pod taktovkou Gustava Dudamela. Byla to čtvrtá část druhého klavírního koncertu Johannese Brahmse, velice populárního díla jak mezi interprety, tak i mezi posluchači. No a dále tu mám hudbu barokní, bude to raně barokní italský autor Tarquinio Merula a jeho Chacona, kterou nám teď zahraje ansámbl Il Giardino Armonico pod vedením dlouholetého šéfa tohoto souboru Giovanniho Antoniniho.

Dálovou, protože to je téma, které skladatel Ramin Djawadi složil pro velice úspěšný televizní seriál Hra o trůny, natočený podle fantasy románu spisovatele George Martina. No a my uslyšíme nahrávku, kde bude účinkovat soubor Two Cellos a Londýnský symfonický orchestr.

0: Klasik Praha.
1: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás svými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
0: Více na lobkovic.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 9:05, posloucháte Rádio Klasik Praha, no a z tvorby Vítězslava Nováka jsme teď poslouchali část jeho takzvané jihočeské svity pro velký orchestr, část nazvanou Snění, znázorňující jihočeské lesy a rybníky. Hrál nám orchestr sice z jiných končin než z jižních Čech, totiž Brněnská filharmonie na této starší nahrávce, ovšem za to dirigent patřil k nejpovolanějším interpretům Novákovy hudby, byl to Jaroslav Fogl, který u Nováka kdysi dokonce osobně studoval, takže bezesporu jeho hudbu dobře znal, a my budeme pokračovat v našem dopoledním programu teď Šostakovičem, houslový koncert číslo 1 a mol, velice energická skladba, která zazní například už brzy také na festivalu Dvořákova Praha v podání Josefa Špačka. My si teď poslechneme její druhou část skerco v podání jiného skvělého houslisty, bude to Frank Peter Zimmermann, a doprovodí ho Lapská filharmonie.

Energické skerco neboli druhou větu z Šostakovičova houslového koncertu číslo 1 a mol jsme teď poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha v podání houslisty Franka Petra Zimmermana, kterého doprovodila Labská filharmonie, tedy NDR Elbphilharmonie. No a tento Šostakovičův koncert můžete slyšet tady v Praze živě třeba i příští týden 8. září v Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha. Bude to koncert, kde vystoupí Curišský Tonhalle orchestr pod taktovkou Páva Jervyho a solo v Šostakovičově koncertu zahraje skvělý český houslista Josef Špaček a kromě toho bude na programu ještě také Beethovenova 7. symfonie. No a my pokračujeme teď komorní hudbou Antonína Dvořáka, Furiant z klavírního kvintetu číslo 2 a dur. Nahrávka, kterou natočil Pavel Haas kvartet, doplněný ještě klavíristou Borisem Gildburgem.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledorise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
7: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
6: Mají i pořádný stroje?
7: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jsme Klasik Praha.

Pět minut před desátou zazněla hudba Františka Xavera Richtra, soubor Czech Ensemble Barok pod vedením Romana Válka zahrál Andantino z Richtrovy 52. symfonie D-dur. Teď tu mám dobrou zprávu pro všechny úředníky, kteří milují hudbu, neboť i úředník ministerstva vnitra se může ještě po 40 stát uznávaným skladatelem. To se přihodilo Emmanuelu Chabrierovi, velice pozoruhodnému francouzskému autorovi, který se nejvíce proslavil svou orchestrální skladbou España, ale my si teď poslechneme jiný jeho kus, je to část čtvrtá Scherzo Vals z Chabrierovy pastorální svity z nahrávky Vídeňských filharmoniků.

0: Je právě 10 hodin a na Klasik Praha dozněla tato skladba francouzského autora Emanuela Chabriera Scherzo Vals z jeho pastorální svity. John Eliot Gardiner řídil vídeňské filharmoniky. No a ještě zůstaneme u francouzské hudby, protože za chvíli zazní slavné Debussyho preludium Dívka s vlasy jako len. Pak třeba také hudba Karla Marie von Webera, část z klarinetového koncertu. V rubrice Novinka týdne uslyšíte Schubertovy písně, no a také třeba Vivaldi, Klára Schumannová, Leoš Janáček nebo Jan Dismas Zelenka. To jsou autoři, jejichž hudbu budeme vysílat ještě před 11. hodinou tady na Klasik Praha.
1: Ladíte Klasik Praha.

Komorní soubor Virtuozidy Praga nám teď zahrál v této úpravě hudbu Claude Debussyho, původně samozřejmě klavírní preludium Dívka s vlasy jako len. No a dále tu mám hudbu Karla Marie von Webera, německého romantického autora. Bude to rondo z jeho klarinetového koncertu číslo 1 F-moll, velice často hrávané skladby, kterou jistě všichni klarinetisté dobře znají. My uslyšíme teď v našem programu nahrávku Ernsta Ottenzamra, rakouského klarinetisty, kterého doprovodí Košická filharmonie.

0: Je 10 minut po 10. a toto byla hudba Karla Marie von Webera. Každý klarinetista nepochybně dobře zná klarinetový koncert číslo 1 F-moll tohoto autora. Jehož třetí větu nám teď hrál Ernst Ottensamr, coby solista, a doprovodila ho Státní filharmonie Košice. No a dále tady mám pravidelnou rubriku Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme nové zajímavé album s Schubertovými písněmi.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alpha Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera, a jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli cyklus na točit v duchu domácího a salonního muzicírování běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavír, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako dnešní pianina. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil Nigl i svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazových niancí. No a protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně proložit také recitací těch nezhudebněných básní, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. Jako hudební ukázku z této zajímavé nové nahrávky Krásné mlynářky si poslechneme známou píseň Tränenregen, neboli Déšť slzí. Zpívá Georg Nigl, na stolový klavír, neboli Tafelklavír, hraje Alexander Gergely.

Pokračujeme teď filmovou hudbou, bude to Aaron Copland a hudba, kterou složil tento americký skladatel k dokumentárnímu filmu z roku 1939 s názvem The City, což byl snímek režiséra Ralfa Steinera, který tedy znázorňoval na příkladu města New Yorku, jak funguje urbanismus a městské plánování. Copland sám říkal, že k tomuto dokumentu hudbu pojal jako melodram pro vypravěče, orchestr a plátno. No a my si poslechneme teď část ze svity z této Coplandovy filmové hudby, která ještě znázorňuje teprve počínající, rozvíjející se vesnici v Nové Anglii v 18. století. Hrát nám bude soubor Post Classical Ensemble a diriguje Angel Gil Orr.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
15: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Hlas Placida Dominga zněl teď v našem vysílání. Slyšeli jsme slavnou píseň Granada, která je v repertoáru mnoha tenoristů. Napsali Augustino Lara a Placido Domingo ji takto naspíval za doprovodu londýnských symfoniků. Je minuta po půl jedenácté a dále teď uslyšíme Vivaldiho hudbu. Julien a Jiaxin Luidve Brovi, manželé, oba violončelisté, nám zahrají třetí větu z Vivaldiho dvojkoncertu G-dur za doprovodu komorního orchestru Evropské unie. No a pak ještě třeba hudba Maxe Regra, Kláry Šumanové, Leoši Janáčka nebo Jana Nismase Zelenky bude k slyšení tady na Rádiu Klasik Praha před 11. hodinou.

Královský koncertní orchestr z Amsterdamu pod taktovkou legendárního dirigenta Neme Järviho nám teď na Rádiu Klasik Praha hrál hudbu Maxe Regra. Poslouchali jsme závěrečnou část z jeho skladby Variace a fuga na téma Johanna Adama Hillera, což byl klasicistní autor, který byl otcem žánru zvaného Singspiel. No a protože skladba se jmenuje Variace a fuga, tak jste určitě pochopili, že závěrečnou částí tedy byla právě ta fuga, která teď dozněla. No a dále tu mám hudbu Clary Schumannové, od této skvělé klavíristky a skladatelky si poslechneme Tokatinu opus 6, kterou nám zahraje Michaela Gellius. No a pak ještě před 11. hodinou třeba také uslyšíme členy Kolegia 1704 v jedné z triových sonát Jana Dismase Zelenky, anebo Janáčkova raná skladba nazvaná Svita pro smyčce. To vše nás čeká už v nejbližších minutách na frekvenci 98,7.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru na pražskyfilharmonickysbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
11: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
10: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
11: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
10: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
11: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
12: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme poslouchali Adagio z Janáčkovy svity pro smyčce. Orchestr Kamerata Bohemika Prague pod vedením islandského dirigenta Gudniho Emilsona nám tuto hudbu zahrál. No a pokračujeme teď ukázkou z nahrávky souboru Collegium 1704, který natočil v zajímavé podobě triové sonáty Jana Dismase Zelenky. My uslyšíme teď čtvrtou část ze Zelenkovy sonáty číslo 6 C mol, realizovanou tedy na dva hoboje, fagot a basso continuo. No a pak v příští hodině našeho vysílání už brzy zazní třeba také Dvořákova hudba, ale i Šostakovič, Haydn, Bernstein nebo Bartók tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Je právě 11 hodin, toto byla hudba Jana Dismase Zelenky, slyšeli jsme teď část z jeho triové sonáty číslo 6 C moll, nahrávka členů souboru Collegium 1704, byla to tedy sonáta realizovaná na dva hoboje, fagot a basso continuo. No a zítra v sobotu 5. září začne festival Dvořákova Praha, jeho 19. ročník, zítra v Rudolfinu zahájí tedy italský orchestr Filharmonika della Scala pod taktovkou Ricarda Šají. Na programu bude tradičně 9. symfonie e-moll Antonína Dvořáka, takzvaná novosvětská, no a také Dvořákův violončelový koncert h-moll, v němž se představí jako solistka violončelistka Julia Hagen. No a my si právě z Dvořákova violončelového koncertu h-moll teď také poslechneme ukázku, bude to první věta, uslyšíme nahrávku, kde Tomáš Netopil diriguje Symfonický orchestr Českého rozhlasu a solo hraje Tomáš Jamník.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Antonína Dvořáka, první část violončelového koncertu H-moll v podání solisty Tomáše Jamníka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu řízeného Tomášem Netopilem. Je to skladba, která tedy už zítra zazní také na zahajovacím koncertu festivalu Dvořákova Praha. Bude to 5.9. zítra od 8 hodin večer v Dvořákově síni Rudolfina v podání orchestru Filharmonika della Scala a solistky Julie Hagen. Kromě toho tento italský orchestr vystoupí i hned v neděli na dalším koncertě, kde bude zase solistou pianista Alexandr Malofejev, a v rámci Dvořákovy Prahy se pak představí i celá řada dalších skvělých hudebníků, včetně rezidenční umělkyně Magdaleny Kožené, Josefa Špačka, Hilary Hahn, České filharmonie se Semionem Byčkovem a Junčanem Limem. Také vystoupí třeba skvělý klavírista Rafal Blechač, vynikající interpret Chopina, no a celá řada dalších hudebníků. Podrobný program zítra začínajícího festivalu najdete na webu stránkách dvořakovapraha.cz. Nás dále čeká filmová hudba, Oscarem oceněný soundtrack kanadského skladatele Howarda Shora k filmové trilogii Pán prstenů. No a dále pak ještě třeba Šostakovič, Haydn, Bartók, Purcell nebo Kaprálová. To jsou všechno autoři, jejichž skladby si poslechneme ještě před 12. hodinou tady na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem bude muzikoložka, která od začátku své kariéry působila v Muzeu české hudby. Dlouhou dobu se věnuje melodramu. Je také zakladatelkou mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha a každoročně probíhá i mezinárodní festival koncertního programu. Věra Šustíková vám o něm řekne v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlas.

0: z archivu osobností.
1: Co poslouchají slavní.
2: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
3: Více na lobkovic.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: KFC ti zase nabízí víc.
9: MacBooky Neo,
8: iPhone 17,
9: laserové projektory,
8: sluchátka Apple Beats
9: a stovky dalších cen.
8: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
9: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
8: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

Jsou 2:30, toto byla třetí věta z klavírního koncertu číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Orchestr vídeňské opery doprovázel solistu jménem Eugene Liszt. No a ke klavírním koncertům 20. století se ještě za pár minut vrátíme, třeba také s koncertem číslo 3 Bély Bartóka. Nyní nás ovšem čeká komorní hudba Haydnova. Haydn byl kromě svého rozsáhlého výstupu na poli symfonickém, operním, písňovém a nebo oratorním a v řadě dalších žánrů také autorem celé řady skvělých smyčcových kvartetů a my teď uslyšíme druhou část Adagio Cantabile z kvartetu číslo 24 v podání souboru Katior Mosaik, což je kvarteto specializující se právě na klasicistní hudbu.

Na Klasik Praha teď zazněla hudba Josefa Haydna, poslouchali jsme Adagio ze smyčcového kvartetu číslo 24 A dur v podání souboru Katior Mozaik. Dále nás čeká hudba Leonarda Bernsteina, úvod z jeho baletu Fancy Free, což se do češtiny překládá jako Nezadaní. Je to Bernsteinův balet ze 40. let minulého století, první část, která znázorňuje scénu příchodu tří námořníků, nám zahraje New Yorkská filharmonie pod taktovkou samotného skladatele.

Hudba skladatele Leonarda Bernsteina je, jak známo, ovlivněna jazzovou hudbou i latinskoamerickými rytmy. To se projevilo i v této části z baletu Fancy Free, kterou nám teď zahrála New Yorkská filharmonie pod taktovkou samotného Leonarda Bernsteina. No a teď si poslechneme ukázku ze zajímavé nahrávky vydané v loňském roce, kterou natočil pianista Tomáš Vrána s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Je to album s všemi třemi klavírními koncerty Bély Bartoka, které patří k vůbec nejnáročnějším dílům pro klavíristy v koncertantním repertoáru. No a Tomáš Vrána si tedy vybral ke spolupráci jak ostravský orchestr, tak i maďarského dirigenta jménem Gábor Káli. A my si teď v jejich interpretaci poslechneme první větu z Bartókova klavírního koncertu číslo 3.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
0: Dívenka na trampolíně.
1: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
0: Komorní hra Pavla Jurdy
1: ve studiu Švandova divadla.
0: Tak to si napsal moc krásně.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
4: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
5: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
4: Mají i pořádný stroje?
5: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Na rádiu Klasik Praha krátce před polednem zazněla teď tato píseň od Vítězslavy Kaprálové S Bohem a šáteček na slova slavné stejnojmenné básně Vítězslava Nezvala. Byla to nahrávka, kterou natočila dirigentka Alena Hron s Janáčkovou filharmonií a je to tedy součást dvojalba s kompletním orchestrálním dílem Vítězslavy Kaprálové, včetně této písně pro solový hlas a orchestr. Solo zpívala sopranistka Veronika Rovná a bylo to také poslední, co jste mohli slyšet v našem dnešním dopoledním vysílání. Nicméně Radio Klasik Praha samozřejmě vysílá dále 24 hodin denně a už za pár minut se vám od mikrofonu z našeho smíchovského studia přihlásí Mirka Časarová, která vás bude provázet odpoledním programem. Pro dnešek se s vámi loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký pátek a také krásný nadcházející víkend. V pondělí se budu těšit opět na slyšenou v živém vysílání mezi 9. a 12. hodinou. No a následuje teď Chopinova hudba. Klavíristka Elizabeth Leonskaya zahraje rondo s Chopinova koncertu E-moll za doprovodu České filharmonie. Příjemný poslech.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Tak to byla třetí věta Rondo Vivace z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 e-moll Friderika Chopina. Vladimír Aškenázy řídil Českou filharmonii, na klavír hrála Elizabeth Leonskaya. Teď je 10 minut po 12. hodině, na rádiu Klasik Praha začíná odpolední vysílání. Od mikrofonu s vámi zůstává Mirka Časarová až do 19. hodiny. A co máme dnes za den? Dnes je pátek 4. září. A svůj svátek slaví Jindřiška a Rozálie, krásná jména. Takže dámám, které nosí toto jméno, přejeme krásný den. Co nás čeká v této hodince, tak bude tu Josef Suk, Georg Friedrich Händel, Alexandr Despla a už teď je tu Leoš Janáček. Lístek odvanutý z jeho původně klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku. Proč původně? Protože my budeme poslouchat aranžma pro trombon a klavír Lukáše Moďky. Ten také hraje na trombon, na klavír Lucie Kubátová.

Lístek odvanutý z cyklu Po zarostlém chodníčku v aranži pro trombon a klavír od Leoše Janáčka. Aranžérem i trombonistou byl Lukáš Moďka, na klavír hrála Lucie Kubátová. Teď tu máme Lesní roh a Presto assai édur pro Lesní roh a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta. Hraje Baborák Ensemble, na Lesní roh Radek Baborák.

Doznělo presto Asai Edur pro Lesní roh a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta. Na Lesní roh hrál Radek Baborák a s ním Baborák Ensemble. Je minutka po 12:15 a my tu máme výběr hudby z filmu Podivuhodný příběh Benjamina Buttona. A hudbu psal Alexandre Desplat, francouzský filmový skladatel, oceněný několika Oscary i Zlatými globy. Posloucháme Orchestre de Paris, který řídí sám autor.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Izomat stavebniny.
7: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
8: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Pravděpodobně nejznámější a nejslavnější zborové Alleluja z oratoria Mesiáš Georga Friedricha Händla. Poslouchali jsme Scholars Barok Ensemble. A i když stojíme na prahu podzimu, tak tu máme jarní píseň Franka Bridge. Ze 4 kusů pro housle a klavír budeme poslouchat úpravu pro violončelo a smyčcový kvartet. Hraje The Heath Quartet na violončelo Sheku Kane Mason.

Shekukane Mason, violončelista a The Heath Quartet nám interpretovali jarní píseň Frinka Bridge. Je přesně 12:30 a my tu teď máme kvartet Josefa Suka. Kvartet pro klavír, housle, violu a violončelo. Zazní z něj třetí věta.

Rázná třetí věta Allegro con fuoco, tedy ohniva z kvartetu pro klavír, housle, violu a violončelo Josefa Suka. Na housle hrál Josef Suk, na violu Karel Untermiller, violončelo Jiří Bárta, klavír Jan Simon. A jsme u hudby. Duchovní o crux vene Rábelis Johana Kaspara Ferdinanda Fischera. Posloucháme soubor Muzika Antiqua Praha.

0: Poslouchali jsme skladbu Johana Kaspara Ferdinanda Fischera, rodáka z Krásna v severních Čechách, který působil v Ostrově nad Ohří a pak u bádenského dvora v Rastatu. O jeho hudbě se prý s respektem vyjadřoval i Johann Sebastian Bach. O Crux Venerabilis pak znělo v podání průkopnického souboru stylové interpretace staré hudby Muzika Antiqua Praha, který u nás vedl Pavel Klikar. Zpívala sopranistka Anna Hlavenková, mezzosoprán Petra Nuskajová, kontratenor Lubomír Moravec, tenor Stanislav Předota, bas Michal Pospíšil.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Doznělo Preludium B-dur z takzvaných 24 preludií a fug. Tento cyklus napsal Dmitrij Šostakovič v 50. letech 20. století a inspiroval se Bachovým dobře temperovaným klavírem, ale už vše zpracoval moderním hudebním jazykem. Skladatel cyklus napsal pro pianistku Tatianu Nikolajevu. A my jsme poslouchali Julianu Avdějevu. O 13. hodině tu budou zprávy, před 13. je tu tedy poslední skladba, která vyplní 9 minut a to je romance F-dur pro violončelo a orchestr Richarda Strause. David Zinman řídí Tonhalle Orchestr Zürich a na violončelo hraje Thomas Grossenbacher.

0: Poslouchali jsme romanci F-dur pro violončelo a orchestr Richarda Strause. David Zinman řídil tónhale orchestr Zürich, na violončelo hrál Thomas Grosenbacher. Je to 13. hodina a také zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Jihokorejská prezidentská kancelář v pátek uvedla, že zvažuje různé možnosti na podporu svobody plavby v Hormuzském průlivu, včetně vojenských akcí. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž jihokorejská média již hovoří o tom, že rozhodnutí o nasazení vojenských sil již padlo. Zástupci opozičních stran přinesli v pátek předpolednem přímo k ústavnímu soudu v Brně návrh na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti, který schválila sněmovna i oproti nesouhlasu Senátu a vetu prezidenta Petra Pavla. Podle opozičních předáků vláda neuměla sestavit rozpočet a proto se uchýlila k právním kličkám. Česká republika přijala bezpečnostní opatření v souvislosti s množícími se bezpečnostními incidenty v okolních zemích. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara jsou rovněž bezpečnostní složky i zpravodajské služby v kontaktu s evropskými partnery. V tuto chvíli stále platí včera stupeň ohrožení terorismem B a situace je zatím, co se týče bezpečnosti, stabilní, uvedl v pátek ministr. Nedávné vydatné deště i počasí posledních dnů výrazně změnily podmínky pro růst hub. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu je tak na mnoha místech více než pravděpodobné, že pokud o nadcházejícím víkendu vyrazíte do lesa, neodejdete s prázdným košíkem. Solisté orchestru Berg se v pondělí představí poprvé v divadle X10. 6 solistů a 6 skladeb pro solové nástroje bude součástí koncertu Six Lights, který se uskuteční v pondělí 7. září od 19:30 v pražském divadle X10. Půjde o první program orchestru Berg realizovaný v tomto designově unikátním podzemním prostoru. Jaké je dnes počasí? Převážně oblačno, hlavně na severu a severovýchodě ojediněle přeháníky, zejména na horách. Během dne pak od jihozápadu ubývání oblačnosti, v jižní polovině území až na skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 stupňů, ale pozor, v pátek večer a v noci na sobotu zasáhne studená fronta, při níž se mohou ojediněle vyskytnout bouřky doprovázené nárazy větru až kolem 70 km/h. Největší riziko bude na severu Čech, kde Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silným větrem. Tak to byly zprávy o 13. My pokračujeme s Kočnou Antonína Dvořáka.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla Skočná, co by sedmý tanec z první řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. Vladimír Válek řídil Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze. Je 6 minut po 13. hodině, na rádiu Klasik Praha nám tedy začíná další hodina odpoledního vysílání. Pokračujeme hudbou Charlese Huberta Perryho, je tu hymnus Jeruzalém. Na varhany hraje Philip Rochefort a zpívá Choir of Trinity College Cambridge.

Poslouchali jsme hymnus s názvem Jeruzalém Charlesa Huberta Perryho. Na varhany hrál Philip Rochford a zpíval Choir of Trinity College Cambridge. Další skladbou bude třetí věta ze symfonie B-dur Františka Xavera Duška, klasicistního skladatele a klavírního virtuóze. A po Häkkinen řídí Helsinský barokní orchestr.

Dozněla třetí věta ze symfonie B-dur, kterou napsal klasicistní skladatel a klavírní virtuos František Xaver Dušek. Ano, přítel Mozarta a jeho hostitel v Praze ve Vile na Bertramce. Poslouchali jsme Helsinský barokní orchestr, což je finský orchestr dobových nástrojů, který vede čembalista a dirigent Aapo Häkkinen. Je 13 minut po 13. a před námi je Larghetto, tedy druhá věta z klavírního koncertu F-moll Karla Kovařovice. Robert Jindra řídí symfonický orchestr Českého rozhlasu, na klavír hraje Marek Kozák.

0: byla druhá věta Largetto z klavírního koncertu F-moll Karla Kovařovice, skladatele a dirigenta Žáka Zdeňka Fibicha a také dlouholetého šéfa opery Národního divadla. Tento koncert pochází z roku 1887. Připomenul nám její symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry, na klavír hrál Marek Kozák. Za chviličku se už dozvíte téma hudby Stříbrného plátna s premiérou ve středu 9. září a pak už to bude Benjamin Bartlett a jeho hudba ze seriálu Putování s dinosaury.
1: Klasik Praha.
2: V příštím dílu pořadu Hudba Stříbrného plátna se zaměříme na projekty skladatele Basila Poledorise. Nebudou chybět ukázky z Honu na ponorku, Barbara Konana nebo Modré laguny. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba Stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla hudba z výpravného dokumentárního seriálu stanice BBC z roku 1999 Putování s dinosaury. Napsal ji Benjamin Bartlett, ten také společně s Benem Pope řídil BBC Concert Orchestra. A my tu teď máme Janovi Pašije z tohoto oratoria. Si poslechneme část Undy Kriegsknechtr a hudbu Johanna Sebastiana Bacha nám budou interpretovat Les Musiciens du Louvre, které řídí Mark Minkowski. Und die Kriegsknechte flochten ein.

to byla část z oratoria Janovy Pašie Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme soubor Les Musiciens du Louvre, které řídil Mark Minkowski. A jdeme k české hudbě. Máme tu klavírní trio G-moll Bedřicha Smetany. A bude nám hrát trio Bohemo, které vzniklo v roce 2019. Konkrétně pak to bude druhá věta.

Dozněla druhá věta z klavírního tria G-moll, které Bedřich Smetana napsal v roce 1855, krátce po předčasném úmrtí své dcery Bedřišky. Tuto skladbu velice obdivoval i Ferenc Liszt a patří k vrcholům české komorní tvorby. Hralo nám trio Bohemo, které vzniklo v roce 2019, tvoří jej laureáti řady mezinárodních soutěží Jan Vojtek, Matouš Pěruška a Kristýna Vocetková. Před námi je teď část Tempus est Jocondum z Carmine Burani Karla Orffa. Gaetano Delogu řídí symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, zpívá baritonista Ivan Kusněr, Kynův smíšený sbor a Bambini di Praga.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: S tímhle šrotem to v životě nedodělám!
3: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
2: Mají i pořádný stroje?
3: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme improvizaci na hudbu Henryho Purcella, konkrétně na árii z opery Dido a Aeneas When I Am Laid in Earth. Hrál nám soubor L'Arpeggiata, který řídí Kristýna Pluhar, a zpívala Rachel Andueza. Před námi je 14. hodina, po 14. hodině to bude Jaroslav Krček, Pietro Mascagni, nebo také Felix Mendelssohn Bartholdy, a budeme také soutěžit. Dnes nám lístky do soutěže věnoval spolek Via a Dartem a soutěžíme o koncert, který se koná příští sobotu, tedy 12. září od 15 hodin a 30 minut v naprosto překrásném prostředí kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích. A můžete tam si poslechnout varhaní a duchovní hudbu. Budou účinkovat dvě mimořádné umělkyně zahraničního věhlasu, mezzosopranistka Lucie Hilšerová a varhanice Linda Sítková. Tedy v příští hodině budeme soutěžit o dvě vstupenky na tento koncert. Teď už tu máme Jeana Sibelia a jeho houslový koncert D-moll.

0: Tak to byla vášnivá třetí věta z houslového koncertu D-moll Žána Sibelia. André Preven řídil Pittsburghský symfonický orchestr, na housle hrál Itzhak Perlman. A tato ukázka byla jako taková malinká návnatka na dnešní večer, a to na 20. hodinu, kdy bude znít koncert bez smokingu, a právě dnes s houslistou Itzhakem Perlmanem, který vám zahraje houslový koncert E-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho a houslový koncert G-moll Maxe Brucha. Ve 20 hodin budeme společně s Itzhakem Perlmanem poslouchat koncert Chebau Orchestra, který bude řídit Bernard Haitink. Teď už máme 2:14 a pokračujeme Jaroslavem Krčkem. Je tu první věta z jeho smyčcového kvartetu číslo 8, kterému se říká Lidový.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

to byla první věta ze smyčcového kvartetu číslo 8 Jaroslava Krčka. Říká se mu lidový, protože tato věta zpracovává lidové nápěvy z Čech. Kvartet pochází z roku 2019 a zahrálo nám jej České filharmonické kvarteto ve složení Leo Štěpický, Viktor Mazáček, Jiří Poslední a Jakub Dvořák. My tu teď máme operu Sedlák kavalír Pietra Mascagniho, poslechneme si intermezzo symfonico z tohoto díla.

Nádherné intermezzo symfonico z opery Sedlák Kavalír Pietra Mascagniho. Giuseppe Sinopoli řídil Philharmonia Orchestra. Zhruba za 20 minut budeme na Rádio Klasik Praha soutěžit. Dnes nám vstupenky do soutěže věnoval spolek Via a Dartem a soutěžíme o dva lístky na koncert 12. září, tedy sobota příštího týdne, do nádherného kostela navštívení Panny Marie v Hejnicích a tam začíná koncert varhaní a duchovní hudby v této bazilice o 15:30, ano 15:30 a koncert se jmenuje Hlas vroucné modlitby a můžete se těšit na dvě mimořádné umělkyně zahraničního výhlasu, mezzosopranistku Lucii Helšerovou a varhanici Lindu Sítkovou. Na programu zazní barokní skladby od Johana Sebastiana Bacha. Hlavní část hudebního odpoledne pak nabídne především autory z období romantismu, jejichž hudba nechá naplno zaznít varhany hejnického svatostánku a koncert pak završí jedno z nejslavnějších duchovních děl Antonína Dvořáka, Biblické písně. Poslouchejte tedy Radio Klasik Praha a soutěžte s námi zhruba za 20 minut. My tu teď máme fugu F-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Tak to byla rázná a energická fuga F-moll Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Na klavír hraje Benjamin Grosvenor. Teď tu máme hudbu z filmu Poslední Mohikán, film z roku 1992. K němuž psal hudbu Trevor Jones, jeho africký skladatel filmové hudby, který působil převážně v Británii a třikrát byl nominovaný na cenu BAFTA a jednou na Zlatý globus. Marco Letonia řídí Orchestr Philharmonic de Strasbourg.

0: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
1: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
2: Více na lobkovic.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Posloucháte klasiky.

Tak to byla třetí věta z koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Claudio Abbado řídil Chicagský symfonický orchestr, na lesní roh hrál Dale Clevenger. A je to slibovaná soutěž. Mám pro vás dvě vstupenky na sobotu příštího týdne, tedy 12. září od 15:30 v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Takže pokud si chcete příští sobotu udělat výlet do Hejnic, a věřte mi, opravdu to stojí za to, nejenom celý klášter a areál, ale hlavně okolní příroda, tak prosím, pojďme soutěžit. Pokud jste v uplynulých 14 dnech nic nevyhráli na Radio Klasik Praha, volejte k nám do studia na telefonní číslo 739 987 987 a zodpovězte mou soutěžní otázku. Příští sobotu se můžete těšit na koncert varhaní a duchovní hudby v Bazilice v Hejnicích a koncert zakončí jedno z nejslavnějších duchovních děl Antonína Dvořáka, biblické písně. Já se ptám, kolik biblických písní zhudebnil Antonín Dvořák do svého cyklu. 739 987 987. My tu mezi tím máme písňový cyklus Ralfa von Williamse.

Let Beauty Awake, druhá věta z písňového cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughan Williams. Nejen z našeho vysílání znáte tento písňový cyklus určitě převážně v podání mužském a nižšího hlasu. Cyklus je opravdu určen pro bariton a klavír. Toto je neobvyklá transpozice pro ženský hlas, nicméně krásná. Zpívala belgická sopranistka Jody DeVos a na klavír ji doprovázal Nicolas Krieger. My jsme mezi tím na Radio Klasik Praha soutěžili o dvě vstupenky na 12. září od 15 hodin a 30 minut do kostela navštívení Panny Marie v Hejnicích na koncert duchovní a varhanní hudby mezzosopranistky Lucie Hilšerové a Lindy Sítkové. Já jsem se ptala, kolik biblických písní zhudebnil Antonín Dvořák do svého cyklu. Zatím nikdo nevěděl správnou odpověď, nevadí, budeme soutěžit s tou samou soutěžní otázkou ještě v příští hodině. Teď tu máme finální větu z houslového koncertu D-dur Ericha Wolfganga Korngolda.

Potleskem byli odměněni Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK Jiří Kout a houslista Pavel Šporcl. A to za finální větu z koncertu pro housle a orchestr D-dur Richa Wolfganga Korngolda. Máme 10 minut po půl třetí a čeká nás druhá věta ze 6. symfonie H-moll Dmitrije Šostakoviče.

To byla druhá věta ze 6. symfonie H-moll Dmitrije Šostakoviče. Měla být původně vokálně instrumentální, a to na slova Majakovského básně Vladimír Iljič Lenin. K tomu ale nakonec se naštěstí nedošlo, dílo je pouze instrumentální. Poslouchali jsme Filharmonii Oslo, kterou řídil Klaus Mäkelä. Další skladbou je proměna Lykijských sedláků v žáby. Jsme tedy u symfonií na náměty Ovidiových proměn Karla Dietrse von Dietersdorfa. Bohumil Gregor řídí Pražský komorní orchestr.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví VoiceAid, Ibai Chen, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
2: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
5: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
6: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
5: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
6: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
5: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Když hudba mluví beze slov, tak to je příklad skladby, která právě dozněla, sonet 104 podle Petrarky z pera Ference Lista. Na klavír hrála Elizabeth Leonskaja. My tu máme začátek další hodiny na Radio Klasik Praha. Máme tu sonátu d-moll Georga Friedricha Händla, symfonii d-dur Wolfganga Amadea Mozarta, hudba z filmu Léto s Eliškou. Povíme si také něco o naší novince týdne a budeme také soutěžit. Stále pro vás mám dvě vstupenky na příští sobotu 12. září od 15 hodin a 30 minut na koncert varhaní a duchovní hudby v Bazilice v Hejnicích. To je tedy Radio Klasik Praha, teď už je tu slibovaný Georg Friedrich Händel, třetí věta z jeho sonáty d-moll pro zobcovou flétnu a basso continuo.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Doznělo Furioso, třetí část ze sonáty D-moll pro zobcovou flétnu a basso continuo Georga Friedricha Händla. Na zobcovou flétnu hraje Michaela Koudelková, na čembalo Monika Knoblochová, barokní violončelo Libor Mašek a Jan Krejča Tehorba. Na Radio Klasik Praha je tu teď pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: U vydavatelství Alpha Classics vyšla v polovině srpna mimořádná nahrávka slavného písňového cyklu Krásná mlynářka, který romantický skladatel Franz Schubert napsal v roce 1823 na slova básníka Wilhelma Millera. A jehož jednotlivé části postupně vyprávějí příběh potulného tovaryše, nešťastně zamilovaného do mlynářovy dcery. Originální přístup k tomuto slavnému dílu zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří se rozhodli cyklus natočit v duchu domácího a salonního muzicírování, běžného v 19. století. Místo zvukově bohatých moderních křídel si jako doprovodný nástroj vybrali takzvaný stolový klavír, německy Tafelklavír, který se tehdy nacházel v mnoha domácnostech, podobně jako dnešní pianina. Na rozdíl od nich měl však struny nataženy vodorovně nebo diagonálně, nikoli vertikálně. Jemnému zvuku tohoto historického klavíru přizpůsobil Nigl i svůj pěvecký projev, který je až šansonově civilní a plný výrazových niancí. Protože Schubert z Millerovy sbírky zhudebnil jen 20 částí z celkových 25, rozhodl se zpěvák písně proložit také recitací nezhudebněných básní, což atmosféru soukromých a salonních produkcí ještě umocňuje. Jako hudební ukázku si z cyklu Krásná mlynářka poslechneme známou píseň Tränenregen, neboli Dešť slzí. Zpívá Georg Nigl, na stolový klavír hraje Alexander Gergely.

to byla píseň Turning Regen, tedy Dešť slzí, píseň z cyklu Krásná mlynářka, který napsal romantický skladatel Franz Schubert. A zněl velmi originální podání, originální přístup, který zvolili rakouští interpreti, baritonista Georg Nigl a klavírista Alexander Gergely, kteří cyklus natočili v duchu domácího a salonního muzicírování. My jsme poslouchali tuto píseň jako ukázku z jejich nového alba, které jim vyšlo v polovině srpna a byla to také naše novinka týdne. Teď tu máme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Je tu třetí věta z jeho symfonie číslo 38 D-dur, takzvané Pražské.

Dozněla třetí věta ze symfonie číslo 38 D-dur, takzvané pražské, Wolfganga Amadea Mozarta. Roger Norrington řídil The London Classical Players. Hudba z filmu Léto s liškou, tak to je další hudba, která bude znít na Radio Klasik Praha. Autorem je Evgeny Galperin.

0: hudební kultury.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
1: Dívenka na trampolíně.
2: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
1: Komorní hra Pavla Jurdy
2: ve studiu Švandova divadla.
1: Tak to si napsal moc krásně.
3: Zažijte krásu lidského hlasu. Pořiďte sobě nebo svým blízkým abonentní vstupenku na 92. sezónu Pražského filharmonického sboru. Na pražskyfilharmonickyzbor.cz. Generálním partnerem nejstaršího českého profesionálního sboru je skupina ČES.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Jsme Klasik Praha.

Dozněla třetí věta z koncertu F-dur pro klavír a orchestr George Gershwina. Simon Rattle řídil City of Birmingham Symphony Orchestra. Na klavír hrál Peter Donahue. Je přesně 16:30 a já bych vás ráda pozvala do Dvořákovy Nela Hozevse. V letošním roce oslaví Dvořákova Nela Hozeves svůj jubilejní 75. ročník. Dlouholetý festival, který se poprvé uskutečnil v roce 1951, se letos vědomně vrací ke svým kořenům a propojuje historickou tradici s novou etapou péče o hudební odkaz Antonína Dvořáka. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý celodenní program, který vyvrcholí provedením jedné z nejslavnějších českých skladeb, symfonie číslo 9 z Nového světa, v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře. Tradiční festival věnovaný Antonínu Dvořákovi se v jeho rodišti koná každoročně v neděli, která je nejblíže skladatelovým narozeninám. Letos připadá na 6. září. Jeho historie se začala psát v roce 1951, kdy byl rodný dům skladatele poprvé prohlášen za památník. Jubilejní 75. ročník se letos symbolicky ohlíží zpět a vrací se na některá původní místa prvních oslav skladatelova odkazu. Slavnostní den začne přesně tak, jak tomu bylo v roce 1951, tedy v kostele svatého Ondřeje, kde byl Antonín Dvořák pokřtěn. Během dopoledne zde zazní jeho lužanská mše v podání Vladimíra Roubala a kolegia Strahověnce. Následně nesmí v programu chybět setkání a slavnostní zahájení u pomníku Antonína Dvořáka, které doprovodí dechový orchestr Pražské konzervatoře Rejdišťanka. Připomínat se bude také jeden rok od slavnostního znovu otevření interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka po jeho rozsáhlé rekonstrukci. Vystoupí zde orchestr lidových nástrojů Plzeňského kraje a Dvořákův rodný dům se stálou expozicí bude přístupný návštěvníkům po celý den. V rytířském sále zámku Nela Hozeves vystoupí klavírista Matyáš Novák a nabídne besedu s živými hudebními ukázkami. Vyvrcholením jubilejního ročníku bude odpolední koncert na nádvoří zámku Nela Hozeves. Stejně jako při první slavnosti před 75 lety se o něj postarají studenti Pražské konzervatoře, tedy instituce, jejímž ředitelem byl sám Antonín Dvořák. Symfonický orchestr Pražské konzervatoře pod vedením dirigentky Miriam Němcové zde provede ikonickou symfonii číslo 9 E-moll z Nového světa. Dílo, jež vzniklo daleko od domova a proslavilo jméno Antonína Dvořáka po celém světě. Takže neváhejte, tuto neděli 6. září se vydejte do Nela Hozevse. Teď tu máme idylu ze skladby The Banks of Green Willow George Butterwortha.

To byla idyla z orchestrální skladby The Banks of Green Willow, která je založena na stejnojmenné lidové baladě, která se objevuje ve skotském a anglickém folklóru, známá též pod názvem Bonnie Annie. Tuto melodii zapsal George Butterworth, co by folklorista, v roce 1907, a o dva roky později její jinou variantu také nahrál do fonografu. A tato orchestrální idyla je pak jeho nejčastěji nahrávanější skladbou. My jsme si ji poslechli v podání Liverpoolské královské filharmonie, kterou řídil Andrew Menzies. A já jsem vám před půl hodinkou slibovala soutěž a tak ji tu máme. Dnes soutěžíme o dvě vstupenky na příští sobotu 12. září od 15 hodin a 30 minut v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Pokud si chcete udělat výlet do tohoto výjimečného chrámového prostoru, nebo jenom do okolí, protože to je nejenom teď na podzim úplně překrásné, tak neváhejte a vyslechněte si tam koncert varhaní a duchovní hudby v Bazilice v Hejnicích. Bude zpívat mezzosopranistka Lucie Hilšerová společně s varhanicí Lindou Sítkovou a koncert nabídne skladby Johanna Sebastiana Bacha, pak také autory z období romantismu a nakonec zazní Antonín Dvořák jeho biblické písně. A s těmi souvisí také má dnešní soutěžní otázka. Kolik biblických písní zařadil Antonín Dvořák do svého cyklu? Kolik žalmů tedy zhudebnil? Volejte k nám do studia 739 987 987. Mezitím tu máme symfonii z oratoria Maria Dolorata Leonarda Vinci.

To byl menuet ze symfonie z oratoria Maria Dolorata Leonarda Vinciho. Václav Lux řídil soubor Collegium 1704. My jsme na rádiu Klasik Praha mezitím soutěžili o dvě vstupenky do nádherné bazilice, do baziliky v Hejnicích na příští sobotu 12. září na koncert varhaní a duchovní hudby. Já jsem se ptala, kolik biblických písní zařadil Antonín Dvořák do svého písňového cyklu a bylo jich 10. Správnou odpověď věděla paní Markéta, které gratulujeme. Ostatní nemusí smutnit, že dnes nic nevyhráli, protože příští týden v pondělí už tu máme další soutěž, a to na Mezinárodní varhaní festival. Teď už tu máme Roberta Schumana a jeho druhou symfonii C-dur.

0: Klasik Praha.
1: Událostí číslo 1 kulturní sezóny 2026 až 2027 je otevření velké opery v Šanghaji, stavebního skvostu, který navrhlo norské studium Snøhetta, a jehož tvar je inspirován rozvíjejícím se čínským vějířem a dynamikou lidského těla při tanci. Vypravíme se tam v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
8: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
9: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
8: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
9: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
8: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Klasik Praha.

To byly bakchanálie ze 4 symfonických básní podle Arnolda Becklina, které zhudebnil Max Reger. Nemeyerovi řídil Královský koncertní orchestr Amsterdam, na housle hrál Jaap van Zweden. My jsme se přiblížili k 16. hodině, po 16. hodině tu bude Antonio Vivaldi, Krzysztof Harant, Gioachino Rossini nebo Michel Legrand. Tuto hodinku pak velmi rychle zakončíme hudbou Jeremya Clarka.

0: Doznělo NR Jeremia Clarka, Anthony Newman řídil English Chamber Orchestra, na trubku hrál Wynton Marsalis. Je to přesně 16 hodin a my pokračujeme hudbou Antonia Vivaldiho, jeho koncertem pro Violu d'amore. Je tu první věta.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla první věta z koncertu pro violu d'amore a mol Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Ars Antiqua na violu d'amore Rachel Barton Pine. Jsou 4 minuty po 16:15 a teď 16:15. Krásné. Máme tu skladbu Maria Kron, pětihlasé mariánské moteto v němčině, které napsal Krištof Harant z Polžic a Belzdružic. Poslechneme si kapelu Mariánu, kterou řídí Vojtěch Semerát.

Doznělo pětihlasé mariánské moteto v němčině Maria Kron, které napsal Krištof Harant z Polžic a bez Družic. Poslouchali jsme soubor kapela Mariána, který řídí Vojtěch Semerád, v sólových hlasech Barbora Kabátková, Hana Blažíková, Vojtěch Semerád, Ondřej Holub a Jaromír Nosek. Teď je tu árie Figara Largo al factotum z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Figarem bude Simon Kinleyside.

Dozněla vstupní árie Figara z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Všechno ví, všechno zná, o všechno se postará baritonista Simon Kinleyside v roli Figara. Hrál nám orchestr Mnichovského rozhlasu, který řídil Ulf Schirmer. A teď tu máme filmovou hudbu, téma z filmu Aféra Thomase Crowna. Autorem hudby je Michel Legrand. Budeme poslouchat Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, který řídí Antonio Papano. Na klavír hraje Alexandre Tarot.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Obnovené lety z Aerofilms do metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
4: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
5: Více na lobkovic.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: KFC ti zase nabízí víc.
10: MacBooky Neo,
9: iPhone 17,
10: laserové projektory,
9: sluchátka Apple Beats
10: a stovky dalších cen.
9: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
10: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
9: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Super jackpotu Sportky je více než 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
17: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
18: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla první věta z houslového koncertu číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme soubor Concerto Köln a na housle hrál Giuliano Carmignola. 23. ročník svatováclavského hudebního festivalu od 2. do 28. září opět promění kostely, koncertní sály i další výjimečná místa Moravskoslezského kraje v živou festivalovou scénu. Vedle velkolepých projektů nabídne letošní ročník také řadu komorních koncertů, které představí hudbu několika staletí v podání předních českých i zahraničních interpretů. Kolegium Marianum přiveze do nově otevřené frýdecké baziliky české a francouzské baroko. Výjimečný zážitek z provedení barokní hudby díky specialistům

na provoz tzv. Staré hudby nabídne 20. září bazilika navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku, kam se vrátí jeden z nejvýznamnějších českých ansámblů starých nástrojů Collegium Marianum. Program postavený na hudbě Jana Dismase Zelenky, Jeana Marie Leclerc a Michela Richarda de la Landa propojí český a francouzský barokní svět. Collegium Marianum dlouhodobě patří k souborům, které starou hudbu nepředstavují jako historický artefakt, ale jako živý, barevný a dramatický hudební jazyk. Setkání Zelenkovy kompoziční originality s elegancí francouzského baroka tak nabídne jeden z dramaturgicky nejvytříbenějších večerů letošního ročníku. Tak to byl svatováclavský hudební festival a teď už je tu Die Nacht, tedy noc, Franze Schuberta a Die Kings Singers.

Známá píseň France Schuberta Die Nacht, tedy noc, zazněla v podání vokálního seskupení The King's Singers. A my tu teď máme první větu ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 Bohuslava Martinů. Na violončelo hraje Vilém Vlček, na klavír Denis Linik.

Dozněla první věta ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2 Bohuslava Martinu. Poslouchali jsme nahrávku českého čelisty a běloruského pianisty, kteří oba dva studovali na hudební akademii v Bazileji, kde pobýval také závěru života i Bohuslav Martinu, Vilém Vlček a Denis Liník. Pojďme se podívat, co si pro vás Radio Klasik Praha přichystalo dnes večer. Je pátek, takže tu máme premiéru pořadu Hudba podle kalendáře. Martina Klausova nám představí autora první dochované česky psané opery, Františka Antonína Míču. Ten se narodil před 330 lety. Ve 20 hodin koncert bez smokingu, dnes s houslistou Icakem Perlmanem a dvěma houslovými koncerty, Felixe Mendelsona Bartoldyho a Maxe Brucha. A ve 22 hodin repríza pořadu Hudba v miléniu. Ondřej Fischer si povídal s ředitelem Dvořákovy Prahy Janem Simonem. My tu teď máme pátou část ze skladby z cyklu Náhrobek Kuprénův Maurice Ravela. Jakub Hruša řídí Bamberské symfoniky, na hoboj hraje Albrecht Mayer.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
12: Tohle je Klasik Praha.

Tak to bylo jasné finále, třetí věta ze symfonie číslo 3 Esdur Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii. Blíží se nám 17. hodina, bude tu za 4 minutky. Pak se můžete těšit také na finální větu, ale ze symfonie Jeana Sibelia. Bude tu španělská serenáda Alexandra Glazunova, či symfonie číslo 8 Wolfganga Amadea Mozarta. Tuto hodinku pak zakončíme tím, co je na světě absolutně nejdůležitější, a to je láska. Je tu Sen lásky Ference Lista. Na klavír hraje Ji Liu.

0: Sen lásky, tak to je skladba France Lista, kterou zkomponoval v roce 1850 a jde o třetí skladbu z cyklu jeho tří klavírních nocturen a patří rozhodně mezi tu úplně nejslavnější a nejhranější část celé sady. My jsme poslouchali interpretaci J. Liu. Je přesně 17 hodin a před námi je finále ze symfonie číslo 2 D-dur Jeana Sibelia.
1: Tohle je Klasik Praha.

Poslouchali jsme finále ze symfonie číslo 2 D-dur Jeana Sibelia. Ten po úspěšné premiéře prohlásil: moje druhá symfonie je zpovědí duše. A je to tak, a tuto zpověď nám do éteru přinesl Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Vladimír Válek. Od Jeana Sibelia teď přicházíme do Španělska. Je tu španělská serenáda Alexandra Glazunova. Bude nám hrát pražský komorní orchestr, který řídí od houslí Josef Suk.

0: Dozněla španělská serenáda Alexandra Glazunova. Poslouchali jsme Pražský komorní orchestr, na housle hrál Josef Suk. Kdo pak bude mým hostem zítra v sobotu 5. září v pořadu Na osobní notu, se dozvíte za malou chviličku, a pak už tu bude 8. symfonie D-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Klasik Praha.
0: Začíná nám nová sezóna, nový školní rok a také nové díly pořadu Na osobní notu. A můj host stojí na novém začátku. V červenci se rozloučila s místem ředitelky divadla FX Šaldy v Liberci, kde byla ale také dříve režisérkou, dramaturgyní a šéfkou opery. Co jí čeká nového? Je lepší odejít někam nebo se na chvíli ocitnout ve vzduchoprázdnu? Nejenom o tom budu hovořit s Lindou Hejlovou Kepertovou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
5: V sobotu 5. září ožije Nela Hozeve s hudbou Antonína Dvořáka. Jubilejní 75. ročník festivalu Dvořákova Nela Hozeves nabídne koncerty klasické hudby, besedu s pianistou Matyášem Novákem, který debutoval v Carnegie Hall už v 19 letech, i slavnou symfonii Z nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře.
6: Více na lobkovic.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
2: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme čtvrtou větu ze symfonie číslo 8 D-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Trevor Pinnock řídil The English Concert. A teď tu máme skicu ke scéně Macbeth a čarodějnice ze Shakespearea s hudbou Bedřicha Smetany. Na klavír hraje Tomáš Výšek.

Slyšeli jsme skladbu z roku 1859 Macbeth. Skica ke scéně Macbeth a čarodejnice ze Shakespearea. Tato skladba pochází ze závěru švédského pobytu Bedřicha Smetany a ilustruje scénu ze čtvrtého jednání slavné skotské hry. Když ji porovnáme pak se Smetanovým pozdějším národním stylem, tak jak jste sami slyšeli, je to hudba velmi romanticky dravá a na svou dobu moderní. Na klavír nám hrál Tomáš Víšek. Je 5:05 a my tu máme árii Cello Turbido z oratoria Serpentes Ignei in Deserto, tedy Ohnivý hadi v poušti, které napsal Johann Adolf Haase. Budeme poslouchat soubor Les Axans, který řídí Thibaut Noailly a zpívá kontratenorista Filip Žarusky.

Ohnivý hadi v poušti, tak to je oratorium na biblický námět, které zkomponoval ve 30. letech 18. století Johann Adolf Haase. Původními interpretkami tohoto oratoria byly zpěvačky z benátského siročince Ospedale dei Incurabili. Vokální party jsou vysoce náročné a virtuózní. My jsme poslouchali árii Cielo Turbido, kterou zpíval kontratenorista Filip Žarusky. A poslouchali jsme soubor Lezaksan, ten řídil Thibaut Noailly. Nyní tu máme Jeana France a jeho Musique de Cour. Z tohoto díla zazní menuet. Na flétnu hraje Roman Novotný, housle Jiří Pospíchal, klavír Ivo Kahánek.

0: Klasik Praha.
1: Autorem první dochované česky psané opery o původu Jaroměřic je František Antonín Míča, moravský skladatel, který se narodil v Náměšti nad Oslavou 2. září 1696. Více včetně ukázek v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: poetickou grotesku inspirovanou životem Zdeny Salivarové a Josefa Škvoreckého
4: Dívenka na trampolíně.
5: Dopsal jsem to nad ránem. Můžu ti přečíst poslední větu?
4: Komorní hra Pavla Jurdy
5: ve studiu Švandova divadla.
4: Tak to si napsal moc krásně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonku pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonku i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
13: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Popelka jede na bál, to byla část ze svity Popelka Sergeje Prokofjeva. Orchestre de Paris řídil Semjon Byčkov. Za 9 minut to bude 18. hodina, také dnešní zprávy, poslední. Pak už klavírní koncert číslo 4 Ludvika van Beethovena nebo hobojový koncert Antonia Vivaldiho či smyčcový kvartet číslo 2 F-dur Edvarda Grieg'a a také modlitba za mír z filmu Mnichov Johna Williamse. Tak to byla nabídka pro příští hodinu. A teď je tu poslední skladba v této hodině a to je Te Deum in C Benjamina Britna. Posloucháme Martinu Voices, které řídí Lukáš Vasilek. Na varhany hraje Daniela Valtová-Kosinová.

0: Dozněla sakrální skladba pro smíšený sbor a varhany z roku 1934, kterou napsal Benjamin Britten. Poslouchali jsme Martinu Voices, které řídil Lukáš Vasilek. Na varhany hrála Daniela Valtová-Kosinová. Je přesně 18 hodin a jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ruská armáda v pátek odpoledne dronem zaútočila na budovu služby bezpečnosti Ukrajiny v centru Kyjeva. Informoval o tom list Ukrajinská pravda. Podle jehož zdrojů Rusové zasáhli mimo jiné kancelář úřadujícího šéfa SBU Oleksandra Poklada. Ten v době útoku ale v kanceláři nebyl. Útok na budovu i na kancelář jejího šéfa později potvrdil prezident Volodymyr Zelenský, který slíbil odvetu. Vyjednavači Ameriky Witkoff a Kushner navštíví Rusko i Ukrajinu. V Moskvě byli již několikrát, setkali se i s ruským prezidentem. Jednání se má odehrát v době, kdy Rusko zesílilo útoky. Velká Británie stojí na pokraji katastrofy, prohlásil ve čtvrtečním rozhovoru pro britskou televizní stanici GB News americký prezident Donald Trump. Své vyjádření zdůvodnil vysokými cenami energií, politikou směřující k nulovým emisím a dopady masové migrace. Ceny pohonných hmot v Česku znovu prudce rostou a blíží se úrovni z letošního jara, kdy vyletěly po útoku Spojených států a Izraele na Irán. Stát tehdy zareagoval regulací cen, tentokrát ale s podobným krokem zatím nepřišel. Nafta při únorovém skoku zdražila v jeden okamžik o více než 15 korun, benzín asi o 8 korun za litr. Ministryně financí Alena Schillerová chce přesměrovat stovky miliard korun, které mají kraje a obce u komerčních bank, na účty České národní banky. Pomohla by tak státnímu rozpočtu. Kraje se změně nebrání, upozorňují však na méně výhodné podmínky u centrální banky. Ta mezi tím svoje bankovní služby mění. Svůj majetek za zhruba 3 miliony korun odkázal psímu útulku v Blansku senior z Vranova u Brna, který před časem zemřel. Před 8 lety z něj dostal fenku, která mu dělala radost. Dar zastupitelé oficiálně přijali. Než útulek peníze dostane, ještě to ale potrvá. Senior měl 3 děti, 2 dcery vydědil, syn dostane ze zákona povinný podíl z dědictví. Na 70 malých nakladatelů se představuje v Táboře na festivalu Tabuk, který začal tento čtvrtek. Jeho letošním tématem je skromnost. Na festivalu malých nakladatelů se objevuje v různých formách a celý program propojuje. Jaké bude zítra počasí? Převážně zataženo a ve většině území déšť nebo přeháníky. Ojedinělé bouřky. Už ráno od severozápadu ustávání srážek a protrhávání oblačnosti. Na jihu a jihovýchodě srážky ustanou během dopoledne. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů. Tak to byly zprávy o 18. My pokračujeme klavírním koncertem Ludvíka van Beethovena.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla třetí věta z klavírního koncertu číslo 4 G-dur Ludvíka van Beethovena. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii a na klavír hrál Jan Simon. A pokud byste si chtěli Jana Simona poslechnout i v jiné roli, než je ta role klavírní, tak dnes v repríze ve 22 hodin pořadu Hudba v miléniu si s ním Ondřej Fischer povídá s Janem Simonem, co by ředitelem Dvořákovy Prahy. Teď máme 6:45 a před námi je druhá věta z koncertu C-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho.

Poslouchali jsme druhou větu Larghetto z koncertu C-dur pro hoboj, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Hrál nám soubor Ensemble 18+, na hoboj Willem Weverka. Teď tu máme smyčcový kvartet číslo 2 F-dur Edvarda Griega, konkrétně čtvrtá věta, a hraje Rafael Kvartet.

Dozněla čtvrtá věta ze smyčcového kvartetu číslo 2 F-dur Edvarda Grieha. Hrál nám Rafael Kvartet. Teď nás čeká modlitba za mír z filmu Mnichov Johna Williamse. Ten také řídí Arts Orchestra of Los Angeles, na housle hraje Anne-Sophie Mutter.

0: Klasik Praha.
1: Už 30 let je moderátorem Rádia Klasik Praha kolega Ivan Lask, kterého znáte jak z živého vysílání, tak i jako autora pořadu z archivu osobností. U příležitosti jeho výročí jsem jej pozval do pořadu Hudba v miléniu, abych si s ním popovídal o jeho oblíbené hudbě, začátcích v rádiu i moderátorských zkušenostech. K poslechu premiéry rozhovoru s Ivanem Laskem v úterý 8. září od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Izomat stavebniny.
4: Moderní, nadčasová, perfektně rovná. Cenově vás neodrovná. Venkovní dlaždice Asti Natura a Asti Colory od značky Semelrock. Pro pořádnou terasu na dlouhá léta.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byl uherský tanec číslo 1 G-mol Johannesa Brahmse. Neme Jervy řídil Londýnský symfonický orchestr. 2 minutky po 6:30. Je tu akvarel číslo 2 Frederika Delia.

Poslouchali jsme akvarel číslo 2 Frederika Delia. Benjamin Britten řídil English Chamber Orchestra. Pomaličku se blížíme k závěru dnešního podvečerního vysílání a teď tu máme píseň z muzikálu Loď komediantu Jeroma Kerna. Zpívá Adam Plachetka.

Dozněla píseň z muzikálu Loď komediantů Jeroma Kerna. Tomáš Netopil řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu a zpíval basbaritonista Adam Plachetka. Před námi je poslední skladba dnešního podvečerního vysílání. V 19 hodin už pak na vás čeká Martina Klausová a její hudba podle kalendáře dnes s Františkem Antonínem Míčou. Poslední skladbou teď je první věta ze symfonie Manfred Petra Iljiče Čajkovského. Semjon Byčkov řídí Českou filharmonii. Mirka Časarová se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a celý nadcházející víkend.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích

0: Tohle je Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Další hudba podle kalendáře připomene českého skladatele a kapelníka, rodáka z Náměště nad Oslavou, Františka Antonína Míču. Narodil se před rovnými 330 lety, 2. září 1696. František Antonín pocházel z muzikantské rodiny. Hudební vzdělání mu poskytli otec, varhaník v Jaroměřicích a strýc. Později se stal komorníkem hraběte Jana Adama z Questenberku, se kterým odcestoval do Vídně. Byl členem jeho dvorní kapely a dále si doplňoval svá hudební vzdělání. Je možné, že studoval u císařského dvorního vicekapelníka Antonia Caldari či dvorního teorbisty a skladatele Francesca Bartolomea Contiho, což ovšem nelze doložit. Jisté je, že se učil na hudebních kompozicích, které s kapelou nastudovával. Nejpozději od roku 1722 působil u hraběte Questenberka v Jaroměřicích nejen jako řadový člen orchestru, ale také jako kapelník, skladatel, upravovatel hudebních děl a příležitostně i jako tenorista. Od téhož roku je také doloženo, že hrabě Johann Adam z Questenberku nechal na svém panství v Jaroměřicích nad Rokytnou uvádět operní produkce a na pořadu byly opery předních italských autorů, z nichž někteří komponovali svá díla přímo pro Jaroměřice. Patřil k nim například i císařský dvorní vicekapelník Antonio Caldara, Ignazio Conti, anebo v té době slavný neapolský skladatel Domenico Natale Saro. Hudební provoz na Jaroměřickém zámku byl velmi rušný a srovnatelný dokonce se samotným panovnickým dvorem. Dokazuje to mimo jiné rozsáhlý muzikologický výzkum, započatý v roce 2005, týkající se italské opery na Moravě v první polovině 18. století. A unikátním objevem tohoto výzkumu byl nález operních partitur, pocházejících právě přímo ze sbírky hraběte Questenberka. Doposud bylo zejména ve vídeňských archivech a knihovnách identifikováno více než 40 questenberských operních partitur. Naší první hudební ukázkou bude teď presto z divertimenta E-dur Františka Antonína Míči. Hrát budou členové Stamicova kvarteta.

V roce 1723 se František Míča oženil s dcerou jaroměřického hejtmana Jana Josefa Stampy, Terezou. Po její smrti se v roce 1740 oženil znovu, a to s členkou jaroměřického souboru Veronikou Náglovou. Měl celkem 11 dětí, z toho 8 z prvního manželství a 3 z manželství druhého. Poslední se dokonce narodilo měsíc po skladatelově smrti. František Antonín Míča byl ovšem plodný nejen jako otec, ale i jako skladatel. Komponoval především gratulační skladby, takzvané serenaty, určené pro oslavy jmenin šlechtického majitele panství, případně jeho choti, a dále takzvaná sepolkra, tedy oratoria provozovaná v pašiovém týdnu, především na Zelený čtvrtek a Velký pátek. Řada jeho děl se ovšem nedochovala. Ve své hudebně dramatické tvorbě navazoval především na hudbu barokních mistrů. K jeho vzorům patřili Johann Adolf Haase, Antonio Vivaldi, Antonio Caldara či Francesco Bartolomeo Conti. Další ukázkou bude teď třetí věta Allegretto z Míčova kvartetu C-dur pro hoboj, housle, violu a violončelo. Hrát bude hobojista Lukáš Pavlíček a členové Sedláčkova kvarteta.

V roce 1730 skomponoval Mícha italskou operu L'origine di Jaromeric in Moravia, která velmi brzy po své premiéře zazněla i v překladu do češtiny, a to pod názvem O původu Jaroměřic na Moravě, a je považována za první operu provozovanou v českém jazyce. Název ovšem klame. Opera nemá s pověstí o založení Jaroměřic ani se samotným městečkem nic společného. A hlavní postavy by se mnohem lépe vyjímaly v galantních italských operách než v českém prostředí. Její výjimečnost spočívá ovšem v tom, že v době, kdy byla čeština ve vlastní zemi popelkou, hrabě Questenberg požádal jaroměřického děkana Antonína Ferdinanda Dubravia, aby italský text přeložil do češtiny. A opera se tak hrála v obou verzích, italské i české. Jedná se tedy o vůbec první operu, která byla přeložena do češtiny a v tomto jazyce také na zámecké scéně v Jaroměřicích provedena. Je známo, že Mícha napsal i další opery, dokonce už přímo na české texty. Bohužel se nedochovaly nebo nebyly v dosud nedostatečně prozkoumaných zámeckých archivech objeveny. Míčovy kompozice lze označit termínem galantní styl. K hlavním znakům tohoto stylu patří určitá volnost kompoziční práce, také zpěvné melodie, úsporná a jednoduchá harmonie, oproštěná od propracovaného slohu vrcholného baroka, zejména pak od polyfonie. Hudba byla určena především milovníkům hudby, nikoli hudebním odborníkům. Nám teď v rámci našeho pořadu znovu zahraje Stamicovo kvarteto a v jejich provedení zazní druhá věta Allegro non tanto ze Smicového kvartetu číslo 3 Es dur.

František Antonín Míča zemřel v pouhých 48 letech v Jaroměřicích nad Rokytnou 15. února 1744. Na domě, ve kterém v Jaroměřicích zemřel, byla v roce 1954 umístěna pamětní deska. Přesná příčina smrti není zcela jasná, dost možná, že byl přepracovaný a vyčerpán. Pracoval totiž velmi intenzivně. V některých letech pro hraběte, který hudbu miloval, se zámeckým hudebním ansámblem nastudovával až 10 rozličných operních představení v průběhu 12 měsíců. Postupně se také stal blízkým důvěrníkem hraběte. Po hmotné stránce si nemohl stěžovat na nedostatek. Od svého pána obdržel příspěvek na koupi domu u zámku a taky pole. A nakonec měl nejlepší plat ze všech hraběcích hudebníků. Druhou stranou mince pak bylo ovšem maximální fyzické a zřejmě i psychické vypětí, které vedlo k jeho předčasnému konci. O přepracování svědčí i jeden ze zaznamenaných receptů na léčení churavějícího muže, který byl obnoven při novodobém pátrání. Píše se tam, Míča nesmí jíst nic, co má peří, nic kašovitého, nic na sádle pečeného, žádné houby, žádnou řepu, ať je jakkoliv připravena, nesmí jíst vepřové maso ani pít víno, nenosit nic červeného, nechodit do společnosti a zejména nevkročit tam, kde se provozuje hudba. Závěr dnešní vzpomínky na Františka Antonína Míču bude patřit jeho symfonii Es-dur. Hrát bude komorní orchestr Tesariny Rádio Brno a řídí Mirko Krebs.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko, bianko nebo rosáto za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se na dovolenou? Využijte naplno čas před cestou v pohodlí salonků pražského letiště. A pokud chcete mít jistotu vstupu do salonků i během vytížené sezóny, rezervujte si předem volnou kapacitu se službou Prebook. S rezervací Prebook víte, že s vámi počítáme. Více na prg.aero/salonky.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
7: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha. Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
9: Dnes večer nás čeká mimořádné setkání se špičkovým světovým houslistou Itzhakem Perlmanem a v jeho provedení zazní skutečné skvosty koncertantní houslové literatury. Koncert pro housle a orchestr E-moll opus 64 Felixe Mendelssohna Bartholdyho a koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll opus 26 Maxe Brucha. Mendelssohnův koncert E-moll patří k základnímu repertoáru snad každého houslisty. Samozřejmost hudby, její bezpečná stavba, přirozený tok ušlechtilých melodií, desítky krásných nápadů melodických, harmonických i koncepčních nedává tušit, že na rozdíl od jiných Mendelssohnových děl vznikalo toto dílo relativně dlouho, totiž 6 let, a ne právě snadno. Dochovaly se náčrtky s rozmanitými verzemi mnoha míst. Vedle Mendelssohnova houslového koncertu pak zazní houslový koncert číslo 1 G-moll dalšího německého hudebního skladatele a dirigenta Maxe Brucha. Jeho hudba pokračuje v německém stylu hudebního romantismu a vyznačuje se tradiční strukturou hudebních forem. Tím se Bruch řadí ke skladatelům romantického klasicistního období, podobně jako například Johannes Brahms, v kontrastu s představiteli nové hudby, tedy hudby Ference Lista a Richarda Wagnera. Ve své době byl Bruch známý především jako autor sborové hudby. Nicméně jeho dílo zahrnuje přes 200 opusů, z nichž k těm nejznámějším patří právě dnes večer uvedený koncert pro housle číslo 1 G-moll. Solové party obou děl tedy provede izraelsko-americký houslista, dirigent, pedagog a několikanásobný držitel cen Grammy Itzhak Perlman. Perlman se narodil v Tel Avivu ještě za dob britské mandátní Palestiny a o hru na housle se poprvé začal zajímat, když slyšel záznam vážné hudby v rozhlase. Předtím, než se odstěhoval do Spojených států amerických, vystudoval hudební akademii v Tel Avivu. Ve Spojených státech pak vystudoval Juilliard School a debutoval v Carnegie Hall v roce 1963. O rok později vyhrál prestižní Levin-Tritovu soutěž. Krátce poté začal cestovat a vystupovat v zahraničí. Kromě velkého počtu hudebních nosičů také od počátku 70. let často vystupoval jako host v mnohých amerických pořadech a mimo jiné také mnohokrát vystoupil v Bílém domě. Když mu byly 4 roky, prodělal dětskou obrnu. Díky dobré léčbě se naučil chodit s berlemi. Celý život používá tedy berle k pohybu a na housle hraje v sedě. Přestože je solistou, vystupuje také často se svým dobrým přítelem a předním izraelským houslistou Pinkasem Zuckermanem. Kromě klasické hudby si rád zahraje také jazz a klezmer. Jako solista se podílel na hudbě k mnoha filmům, z nichž mezi nejznámější patří Schindlerův seznam. Dnes bude Itzhak Perlman hrát za doprovodu Concertgebouw Orchestra a provedení obou děl bude řídit Bernard Haitink. Přeji vám tedy ničím nerušený poslech a krásný hudební zážitek.
8: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který můžete poslouchat na frekvenci 98,7 FM v našem vysílání vždy s premiérou v úterý od 19 hodin. A bez hudebních ukázek ho najdete také na internetu, na našem webu, na Spotify nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Fischer. Začíná nová koncertní sezóna a tradičně v září patří k největším hudebním událostem festival Dvořákova Praha, který bude mít letos už 19. ročník. 5. září ho ve Dvořákově síni Rudolfina tradičním programem zahájí orchestr proslulého milánského operního domu Filharmonika della Scala. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená, přijede také Vídeňská filharmonie, slavní solisté i dirigenti. A já jsem rád, že o programu letošního ročníku si dnes opět budeme moci popovídat s ředitelem festivalu Dvořákova Praha, intendantem Akademie klasické hudby, klavíristou a letos nově také prezidentem Asociace hudebních festivalů České republiky. Jan Simon je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Než se dostaneme možná k programu Dvořákovy Prahy, já bych se právě chtěl zeptat na tu novinku, tedy na vaši funkci prezidenta Asociace hudebních festivalů, aby se o tom posluchači něco dozvěděli, protože vím, že asociace už existuje 30 let, ale třeba o její činnosti úplně každý neví. Tak koho všechno zastupuje, co je jejím smyslem a co konkrétně obnáší ta vaše funkce?
3: Tak asociace jako taková sdružuje vlastně ty nejvýznamnější festivaly klasické hudby, ale nejenom ty nejvýznamnější z hlediska počtu návštěvníků. Asociace je obecně zastupovat zájmy všech jejich členů vůči státní správě. Velmi důležité je to třeba při řešení státního rozpočtu, který se týká grantové politiky na Ministerstvu kultury České republiky. To si myslím, že je vůbec v současné době to nejdůležitější, protože doba není jednoduchá a tady si myslím, že vůbec velikost a význam festivalu nehraje roli. Jedná se obecně o živé umění, o celý ten kulturní sektor. Jak na poli klasické hudby, tak samozřejmě i mimo rámec asociace jsme členy třeba Unie zaměstnavatelských svazů a podobně, takže se zúčastňujeme zcela nehudebních setkání, jako je tripartita a podobně, ale v podstatě jde o jediné, pokusit se zajistit co nejlepší podmínky pro financování živé kultury, kam bezesporu festivaly patří, bez jakékoliv pochybnosti, takže to je velmi zjednodušeně řečeno, co je úkolem naší asociace.
2: Mně se právě moc líbilo, jak jste třeba zdůrazňoval i v tiskové zprávě, že ta asociace má být oporou pro celé to festivalové spektrum, včetně těch menších a regionálních pořadatelů. Je známo, že malí pořadatelé to vždycky měli těžké a zvlášť v této době si myslím, že to je dost palčivý problém. Tak co třeba konkrétně může asociace udělat pro tyto menší pořadatele, nebo co naopak mohou zase oni třeba dělat pro své přežití, co byste jim doporučil?
3: Tak doporučení, které myslím, ale si znají všichni naši pořadatelé festivaloví, je neopírat se o jeden zdroj financování, že dnes skutečně to více zdrojové financování a řekl bych s větším zaměřením, pokud to jen trošku jde, vlastně mimo veřejné zdroje je strašně důležité, protože konec konců každý podnikatel, pokud založí své finanční portfolio nebo kapitálové portfolio z více jak 30% na jednu položku, tak je v permanentním ohrožení. A samozřejmě ta predikovatelnost rozpočtu veřejných financí je v tuto chvíli, a ona nikdy nebyla jednoduchá, ale v tuto chvíli velmi obtížná. Zrovna aktuálně probíhají vlastně velmi intenzivní jednání s Ministerstvem kultury, co se týče strategického dokumentu, což je státní kulturní politika. Myslím si, že to hodně proběhlo i médii. A vlastně se hledá takový tvar, který by byl pro jakoukoliv vládu závazný v tom, jak se vlastně při rozdělování veřejných financí chová, bez ohledu na to, jaký typ politické reprezentaci v aktuálním okamžiku na ministerstvu a ve vládě vlastně je. Je to velmi složité. Víme, v jaké situaci kultura jako taková vždy v té hierarchii hodnot a prioritách vlastně fungovala, že je to takové to nejvíc viditelné a nejsnažší, jak si do toho sahnout, aby se dokázali financovat jiné sektory. Je to nezáviděníhodný úkol. Na druhou stranu, dejme tomu, privátní sektor stále nemá vhodné podmínky pro to, aby byla vůle nejenom z hlediska společenské zodpovědnosti věnovat finanční prostředky ze svých zisků na podporu kultury, ale prostě, aby tam byla i ekonomická motivace takovéto věci dělat bez nějakého většího uzardění. Takže myslím si, že kromě toho, že když bych zjednodušně nazval asociaci jako svým způsobem, a to slovo není, nemáme moc rádi, nemáme ho v pozitivních konotacích jako lobbystickou organizaci, tak je to taky organizace, která by měla vést šířit osvětu. A to nejenom vůči politické reprezentaci, ale i do svých vlastních řád, jak se chovat v tomto prostředí a také vůči veřejnosti, protože já nejsem příliš přítelem internetových debat nad jednotlivými články, ale musím bohužel konstatovat, že ten obraz o tom, co je umění, co je živé umění, kdo jsou umělci, je značně zmatený a ne vždy úplně pozitivně obrácený a myslím si, že mnoho našich spoluobčanů ani neví, co obnáší reálně práce umělce nebo v uměleckém sektoru, že to je také třeba i spousta technických profesí, které vytváří tu podporu a že to zaměstnává ne tisíce nebo desetitisíce, ale že jsou to statisíce lidí, kteří jsou i existenčně na kultuře pracovně závislí, existenčně závislí. Takže myslím si, že to pojetí té práce je daleko širší, než možná by na první pohled se mohlo zdát.
2: Tak držme kultuře palce a věřím, že Asociace festivalů České republiky v tom bude tedy lobovat správným způsobem. Ale pojďme teď k tomu hlavnímu, proč jsme se tady sešli, což je letošní 19. ročník Dvořákovy Prahy. Filharmonika de la Scala bude letos zahajovat orchestr slavného milánského divadla se svým šéfdirigentem, kterým je tedy legendární Ricardo Chailly. V tradičním programu se představí jako solistka violončelového koncertu Julia Hagen, což je poměrně mladá hráčka. Já vím, že pochází z významné hudební rodiny, nicméně nevím, jestli místní publikum je s ní už obeznámeno, tak mohl byste přiblížit tuto mladou dámu, která přednese Dvořákův koncert?
3: Tak kromě toho, že já ji sleduji na různých světových koncertních pódiích, tak má pro mě ještě jakousi osobní přidanou hodnotu, že je studentkou mého bývalého violončelového kolegy a velkého přítele a dneska jednoho z nejvýznamnějších violončelových světových pedagogů Wolfganga Emanuela Schmidta. A já to mám vždycky tak, že pokud se mi objeví čelista, kterého jsem ještě neměl ve festivalovém programu a neznám úplně důvěrně jeho profil, tak můj první dotaz směřuje právě na Wolfganga a potažmo jeho třídního kumpána, oba dva totiž vystudovali u Davida Geringa se v Lübecku, kde jsem sám v 90. jako student, tak jako pedagog působil a vždycky se zeptám, doporučíš mi ho nebo doporučíš mi? A u Julie Hagen to bylo bez jakékoliv zaváhání a říkal, skutečně to je jako fantastická čelistka a tam nemůžete prostě udělat špatnou volbu, takže já to mám spíš z té osobní stránky.
2: Mně je sympatické, že místo opakování zahajovacího koncertu, jak se to často na festivalech dělá, tak Filharmonika de la Scala hned o den později v Rudolfinu zahraje jiný program s jiným solistou. Zazní tam Čajkovského čtvrtá symfonie, Rachmaninov, symfonická báseň Útes a taky čtvrtý klavírní koncert, který mám moc rád. Mám rád ty jazzové harmonie zahuštěné Gershwina, jehož vliv tam taky trošku slyším. Ale přijde mi, že je trošku popelka mezi Rachmaninovovými koncerty ten čtvrtý.
3: A ono je to možná v té tematické nosnosti, kdy speciálně druhý a třetí klavírní koncert jsou skutečně ty v úvozovkách šlák, které dobývají světové koncertní sály v podstatě už skoro, no, u druhého klavírního koncertu už je to více jak 100 let od jeho vzniku, no, ale ta pianistika, ta fenomenální architektonická stavba a invence melodická, kterou Rachmaninov měl, ta se promítá jak do prvního, tak do čtvrtého klavírního koncertu a do rapsidie na Paganiniho téma. Já vlastně mám strašně rád jakékoliv dílo od Rachmaninova, i když za svých studií v Lübecku tam působil pedagog hudební teorie, který psal slívnoty pro Deutsche Grammophon doktor Volker Scherlis a ten měl strašidelnou hlášku, kdy říkal, že Rachmaninovova hudba je vlastně druhotřídní hudba, prvotřídně zkomponovaná. A tehdy jsme tak jako možná, jak jsme byli progresivisti v souvislosti s vlastním věkem, tak jsme měli pocit, že vlastně s ním musíme souhlasit. A čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, jak geniální je i ta tematická, ta invenční stránka Rachmaninovovy hudby. Je to úplně jiný proud než jeho vrstevníci, když třeba vezmu začínající druhou vídeňskou školu a podobně, ale je to hudba třeba jeho rušení taktových čar, vlastně ty nekončící fráze, kdy už máte pocit, že to skončí a on to vždycky ještě harmonicky nastaví. Je to fantastické a co je samozřejmě na tom patrné, nad čímkoliv, co Rachmaninov vypustil z pera pro klavír, že to je napsáno pro klavír. Vlastně neznám skoro, bych řekl, paralela je Chopin list v 19. století, ale u Rachmaninova je to dotaženo vlastně ten maximální potenciál klavíru jako nástroje. On dokázal využít absolutně bez zbytku a jeho klavír je vždycky krásně znělý, barevný. Je to opravdu fenomenální hudba.
2: Mimochodem ten solista toho druhého koncertu, který tady odehraje Filharmonika de la Scala, jmenuje se Alexandr Malofejev, tak ten shodou okolností vydal letos u Sony debutové album, kde hraje právě Rachmaninova. Tak já navrhuji pustit si jako první hudební ukázku v dnešním pořadu Rachmaninova v jeho podání, abychom to zahájili něčím patřičně ponurým, tak rovnou známé Preludium cis moll.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního pořadu Hudba v miléniu je ředitel festivalu Dvořákova Praha Jan Simon. Povídáme si o programu letošního 19. ročníku. Právě teď nám hrál klavírista Alexandr Malofejev, který rovněž hudbu Sergeje Rachmaninova přednese na druhém koncertě letošního ročníku 6. září v Rudolfinu spolu s orchestrem Filharmonika de la Scala. Letošní rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená, která představí tedy různé tváře svého umění v rámci několika večerů s klavírem, smyčcovým kvartetem i s barokním souborem, také jako mentorka mladých hudebníků. Tak co všechno tedy Magdalena Kožená v rámci své rezidence vlastně předvede?
1: Tak svou rezidenci načne písňovým recitálem, kde jím partnerem bude fenomenální klavírista Kirill Gerstein. Je to večer, na který já se obrovsky těším. Uslyšíme písně Rachmaninova, Bartoka, Dvořáka, Janáčka. Magdalena vždycky si volí skvělé instrumentalisty, klavíristy jako partnery. U toho Kirilla to má ještě takovou přidanou hodnotu, že Kirill se nám v programu objeví také v další roli, a to poměrně netradiční, a upřímně vlastně on jako komorní hráč taky nebývá úplně často spatřován na koncertních podích. Takže to je ten zahajovací koncert cyklu Magdaleny Kožené, který je 7. září. Následně potom Magdalena Kožená vystoupí 11. září se smyčovým kvartetem České filharmonie, kde se podělí vlastně odíla Ernesta Chaussona, Maurice Ravela, Antonína Dvořáka. Dalšími partnery i budou hráči České filharmonie a klavírista Karel Košárek. Já se osobně strašně těším na to, že Magdalena se představí i ve své další roli jako pedagožka. Možná ta její pedagogika úplně jaksi známá není, je známá její aktivita kolem základních uměleckých škol, kde její nadační fond vlastně podporuje, řekněme, to všeobecné hudební vzdělávání, rozvoj, z kterého tak jako třeba ve sportu potom z té základny mohou vzejít ty budoucí hvězdy, a ona nám vlastně představí 4 přicházející hvězdy světových polí. To už nejsou studenti ani vlastně na úrovni konzervatoří, než kvůli teda základních uměleckých škol, jsou to lidé skutečně na prahu profesionální kariéry. Je to sopranistka Emma Balunová a další sopranistka Amálie Motošická, tenorista Dominik Urbánek a Teodor Šimáček. A Magdalena chystá i jedno překvapení v rámci tohoto koncertu. Vlastně tyto talenty uvede v Anežském klášteře. A je to vlastně strašně hezké, že člověk, který v životě dosáhl, nechci říct všeho, ale mnohého a strašně významného, cítí tu potřebu podělit se o své zkušenosti a vybudovat si vlastně ty následníky, vlastně tu strukturu nebo poslo, aby byla zajištěna ta kontinuita toho, co sama Magdalena bezesporu na absolutní světové úrovni dělala. No a ten závěrečný koncert toho jejího cyklu proběhne 16. září v pražském Rudolfínu, kdy věnuje celý večer tomu, z čeho vlastně vyrostla, tomu, co jí poslalo na ty světové hudební výšiny, což je barokní hudba. Je to podsta, koncert se jmenuje Una festa baroka. Spoluúčinkovat bude komorní orchestr České filharmonie s dirigentem Andreou Marconem a zazní díla Vivaldiho a Händla.
0: Já jsem si říkal, jestli vlastně ta její rezidence nějak navazuje na tu loňskou řadu Kateřiny Kněžíkové, která taky prováděla Dvořákovy písně v rámci Dvořákovy Prahy. Je v tom nějaká souvislost, že třeba budou provedeny nějaké cykly, které loni nezazněly?
1: Budou provedeny i částečně i to, co zaznělo. Zazní i nově některé cykly, které skutečně Kateřina nebyla schopna. Ono v rámci jedné rezidence, jednoho festivalu, to vlastně ani není možné. Je to i v zájmu publika. My chceme Dvořákem lákat na festival a ne přemírou interpretaci jeho děl odrazovat. A ono se konec konců i ten náš Dvořákolečný, to souborné provádění, vlastně písoňovou tvorbou uzavírá. Trvalo to v podstatě tuším 10 let. Uh-huh. Dvořák byl nesmírně plodný autor. Takže ano, ale Magdalena se na to dívá trošku zase jiným prizmatem, což je na tom nesmírně cené, než třeba Kateřina Kněžíková. Daleko větší měrou kombinuje Dvořákova díla s díly zahraničních autorů, vrstevníků. Objevuje se daleko častěji v jejich programech i vlastně čistě instrumentální skladby, které ale s tou tvorbou, která je písňovou tvorbou, která je prováděna na těchto koncertech, velmi úzce koresponduje.
0: Jak jste už říkal, tak na tom recitálu 7. září v Rudolfinu tedy Magdalenu Koženou doprovodí Kirill Gerstein nebo Gerstein, nevím, jestli říkal Gerstein, asi jedna je americká verze, druhá německá, nevím, jak se to vyslovuje.
1: Navíc Kirill bydlí v Berlíně, ano, takže ano, my jsme taky řekli Steinway.
0: A o něm jsem tedy netušil, že je i jazzman, protože 9.9. zahraje v Duu s Bradem Meldauem multižánrový program, takže bude improvizovat?
1: No, budou improvizovat tak dalece, že přesto, že jsme se snažili vydupat s obou interpretů pevný program, tak se nám to nepodařilo a to poslední sdělení bylo, že se vlastně skutečně budou rozhodovat až na pódiu. Jedno je jisté, že kromě klasických děl, ať už pro jeden či dva klavíry, zazní i jazzové standardy, ale také to, co napsal sám Brad Meldau a je spousta improvizace, ale vlastně já se na to strašně těším, bude to určitě večer plný překvapení a Brad je samozřejmě držitelem ceny Grammy. Je to dnes vlastně jeden z nejváženějších jazzových pianistů, ale on je tvůrce, kdo poslouchá jeho nahrávky, tak vlastně ví, že to není o té klavírní exhibici, ale je to vlastně o té hudbě samotné a já se vlastně těším na tu meditaci mezi Kirillem a Bradem, která proběhne přímo před diváky a posluchači ve Dvořákově síni Rudolfína.
0: Když už jsme u těch držitelů ceny Grammy, nepochybně houslistka Hilary Hahn taky nějakou má. To bude
1: rovnou tři.
0: Dokonce tři, vidíte. To bude velká zahraniční hvězda, která se tedy představí 12. září s Vídeňskou filharmonií a s Dvořákovým houslovým koncertem, tak to bude taky hezká příležitost slyšet domácí repertoár v rukou takovéto světové hvězdy.
1: Já si strašně cením, pardon, že vám skakuji do řeči, ale já si strašně cením toho, že i takový orchestr, jako je Vídeňská filharmonie nebo vídeňští filharmonici, Hilary Hahn respektují vlastně festivalové přání a dokáží do své dramaturgie, byť ten jejich program je vlastně koncipován pro mnoho koncertních míst v rámci aktuálního turné, které je v Lucernu, Salzburku, NSK festival v Bukurešti, že vlastně vyslyšeli to naše přání, aby byl interpretován Dvořákův houslový koncert. A zase bude to úplně jiný pohled na to dílo, protože to je vlastně to cenné. Máme dané noty, ale s každou skutečnou osobností a Hilary Hahn skutečně je bez jakékoliv diskuze obrovská osobnost. Do toho zase vnese svůj pohled a mít ta srovnání, když slýcháme tento koncert, jak v podání špičkových českých houslistů, pamětné provedení Josefa Špačka z Akademie v St. Martin in the Fields na festival, jako záskok za Joshua Bella, Gil Shaham. Prostě bude to zase další úžasné provedení a já se na to osobně těším. O to víc, že v druhé půlce zazní moje milovaná skladba. A to je svita z Prokofievova baletu Romeo a Julie, což pro takový orchestr, který disponuje v podstatě neomezenými zvukovými možnosti, jako jsou vídeňští filharmonici, tak to, já se tohodle toho koncertu nemůžu dočkat.
0: Mimochodem, Hilary Hahn nedávno jsem zaregistroval, rušila koncerty, měla nějaké zdravotní problémy s páteří, tak bylo to její pražské vystoupení v ohrožení?
1: Nebylo. Nebylo. Jsme od začátku od této, ta pauza byla částečně avizovaná. Tam šlo o to, jestli vlastně ukončí tu svoji absenci v prosinci anebo v březnu. Nakonec došlo na ten březen. A samozřejmě jsme byli velmi ostražití a vznášeli jsme na agenturu násobný dotaz, zda i skutečně program takto sedí. Já nepochybuji, že Vídeňáci by byli schopni přivést jiného skvělého houslistu. Nicméně, když se jednou řekne, že přijede Hilary, tak by měla přijet Hilary.
0: Jasně. Ostatně housle tedy budou významným prvkem letošní dramaturgie. Už jste zmiňoval Gila Shahama, který zahraje na závěrečném koncertě Prokofievu v koncert číslo 2. Taky Josefa Špačka, ten zahraje Šostakovičů koncert číslo 1 s Tonhalle orchestrem curišským a dirigentem Pavem Jervim. Když tady byl Josef Špaček před časem, tak mi říkal, že jeho děti mají hrozně rádi Šostakovičův houslový koncert, což jsem se teda trošku divil, že se taková hudba líbí dětem, ale
1: Já se nedivím. Já mám dceru, která je totálně nehudební ve smyslu vztahu ke klasické hudbě. Trošku se rodině jaksi oddálila v tomto směru. Nicméně pamatuji si na koncert, kdy jsem hrál s Českou filharmonií a na programu byla svita z baletu Šroub Šostakovič, Schumannův čelový koncert, klavírní koncert Kláry Schumannové a na konci už nevím, co bylo co. A byla to takzvaně ta klasika, ten standardní repertoár. A dceři bylo tehdy 10 let a já jsem si ptal, tak co, líbil se ti koncert? Já jsem čekal, že na tatínka zapije chválu. A ne, Šostakovič.
0: No.
1: Balet Šroub, že? Ani já se přiznám, že jsem to neznal. Samozřejmě to není úplně to progresivistické dílo, ale vlastně já jsem říkal, a co tě na tam bylo? No on je to takový živý a furt to nějakým způsobem jako tancuje. Mě to strašně bavilo. No.
0: Je pravda, že ta rytmičnost, ta je tam výrazná i v tom houslovém koncertě rozhodně. Tak Josef Špaček říkal, že na Dvořákově Praze děti vlastně možná poprvé uslyší tatínka hrát naživo tento svůj oblíbený koncert, takže se na to moc těší. Ještě k tomu Dvořákovi, opět v rámci festivalu bude koncertně provedena jedna z mistrových oper, což už je taky taková tradice. Tentokrát to bude Jakobín, což je opera, kterou, myslím, nevídáme zas tak často na našich jevištích, i když třeba nedávno ji uvedla různá tuzemská divadla jako Národní divadlo Brno. V čem je vlastně Jakobín, co by opera, která do značné míry pojednává o společenských poměrech v dobách francouzské revoluce, tak čím je třeba stále zajímavý pro dnešní publikum a v čem bude zajímavé toto koncertní nastudování?
1: Já si myslím, že právě proto, o čem ta opera je, že to je téma poměrně aktuální. Myslím si, že je tam ještě jeden moment, který je důležitý, to je Stesk po domově. A myslím si, že v dnešní době, kdy se všechno tak říkajíc globalizuje, já tyhle ty obecné termíny nemám úplně rád, ale je pravda, že někdy takové to vykoření, neuvědomění se, odkaď jsem, odkaď pocházím a co taky můžu pro vlastně svůj domov udělat, že to je něco, co toho Dvořáka právě tuto operu spojuje, ale tam je ještě důležitý jeden moment, my jsme se o tom bavili s Tomášem Netopilem, který se ujmul na studování koncertního provedení a s velkou radostí. Já jsem se ptal, kterou Dvořákovou operu považuje za takovou tu zlomovou, kdy vlastně z toho

0: druhý, třetí až osmý inscenační plán režiséra provedený, protože při opeře je skutečně tím hlavním šéfem režisér inscenace a samozřejmě v symbioze s ním funguje dirigent, který má hudební nastudování na starosti, ale tady je to všecko na dirigentovi a možná právě ta absence scénických prvků vyjadřuje ještě daleko větší nutnost přinést tu hudební výpověď konzistentně v takovém tvaru, aby byl srozumitelný, vysoce kvalitní. A Tomáš sám říkal, že se na tu práci nesmírně těší a já zase musím říct, že mě těší, že zájem publika o zrovna tento projekt je obrovský, kdy v podstatě právě na tento koncert nemáme co prodávat.
1: A samozřejmě vystoupí vynikající solisté a tak dále. Bude to tedy kolikátého teď?
0: 19. září v pražském Rudolfínu a hrát bude Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, mimochodem film, opera, koncert.
1: Ano.
0: Takže i tady jsme zůstali relativně věrni. Kateřina Knížíková, Adam Plachetka, František Zahradníček, Tadeáš Hoza. Prostě to obsazení je excelentní, zpívá se česky, takže to máme. Nicméně i pro jaksi zahraniční návštěvníky máme jednak připravená natištěná libreta a jednak bude titulkovací zařízení pro překlad do angličtiny.
1: Hmm. Líbí se mi, že pokračuje i další tradice, rodinné projekty na Bořislavce po Klánských, Marečkových a Kolertových, to tentokrát budou Pěruškovi.
0: A že jich je.
1: Ano, 7. září zahraje tedy Jan Pěruška starší i mladší, Matouš David a taky Kristýna Vocetková, která myslím navzdory odlišnému příjmení patří do rodiny.
0: No, nemáme to říkat, pokud promujeme festival, bylo mi to jasně řečeno, že nemáme dát jenom rodina Pěruškova,
1: ano, ano.
0: Ale že tam musí být explicitně jaksi napsaná Kristýna. Ano, je to prostě, je úžasné, že se vlastně hudební tradice v tom nejvyšším kvalitativním provedení, protože jak Matouš, tak David vlastně jsou vrcholní. David sice ještě studuje, ale na té trajektorii profesionála už je dneska strašně vysoko a navíc je obrovsky zapálený. On vlastně nám pomáhá i nebo participuje při přípravě komorních masterclassů a jakmile se něco šustne, že by to bylo smysluplné v oblasti klasické hudby a hlavně mladí dohromady, tak David je prostě nezadržitelný expres, který se řítí nezastavitelnou rychlostí tím prostorem a já samozřejmě znám Jana Pěrušku, kdy ještě v dobách Stamicova kvarteta to byla jedna z mých prvních klavírních spoluprací se Smyčcovým kvartetem a to se vracíme do hlubokých 90.
1: No ale Stamicovo kvarteto pořád funguje.
0: Ano, ale v tom původním složení, zakladatelském složení, takže já jsem moc rád, že můžeme Jana společně s jeho dětmi a vlastně tou širší rodinou, když to řeknu, přivítat na Bořislavce a rozhodně chci v této tradici pokračovat i do budoucna.
1: Těch projektů věnovaných mládí bude na Bořislavce více, tak co ještě se tam uskuteční v této souvislosti?
0: Tak samozřejmě tam proběhne koncert mistrovských kurzů vídeňských filharmoniků pod vedením našeho krajana a dnes druhého služebně nejstaršího člena vídeňských filharmoniků Milana Šeteny, kterému budou asistovat i kolegové Martin Kubik a Edison Paško, violončelista. A připravili moc hezký program, na kterém budou společně pracovat a mimo jiné na programu toho koncertu na Bořislavce je úprava pro 7 smyčcových nástrojů Metamorfos Richarda Strause, zazní i první věta z Brahmsova klavírního kvartetu, zazní i komorní dílo Benjamina Britna, takže vlastně na to, že jsou to hudební kurzy, tak velmi ambiciozní program. Představí se i stipendisté rodinné nadace, což je program, který vznikl v souvislosti s mecenášskou akcí Piana do škol, kdy si rodinná nadace Karel Komárek Foundation vzala pod svá křídla mladé pianisty, jimž vodí dva nejvýraznější talenty v té oblasti 15-16 let, vlastně už i 17, což je Nora Lubadová a Adam Znamirovský, ale představí se i Magdalena Kovářová, Valentina i Bridget, která je i finalistkou letošního koncertina Praha a Vivien Nguyen, což je vlastně zástupkyně úplně té nejmladší generace. No a tím dalším koncertem je potom vystoupení dvou mladých houslistů, dneska opravdu už vlastně profesionálů. Jsou to mimo jiné absolventi Luhačovické akademie Václava Hudečka a když řeknu Jan Novák jako vítěz soutěže Pražského jara, tak vlastně o té kvalitě nemusím říkat vůbec nic a jeho kolega David Kubita, což je úplně stejný kalibr houslistů, kteří atakují dvacítku. Takže jsme se snažili vlastně pokrýt celé to i věkové portfolio mladých nastupujících umělců, kteří se opravdu rozhodli věnovat všechen svůj čas, úsilí a vůli tomu, aby prodloužili tu tradici vynikající

0: České interpretační školy.
1: Už jste zmínil koncerty do Praha, které opět je součástí Dvořákovy Prahy, respektive finálové večery této soutěže. Tak osvědčilo se to nedávné rozdělení soutěžících do dvou kategorií, tedy na nástroje dechové a ostatní. A kdo se vlastně probojoval do finále? Máme tam i české zástupce.
0: Určitě osvědčilo. Dokumentujete počet přihlášek do dechové kategorie. My jsme nikdy neměli úplný problém s houslemi nebo se smyčcovými nástroji a s klávesovými nástroji, protože samozřejmě prioritně klavír, housle, violončelo jsou solové nástroje svojí povahou. U těch dechových jsme trošku vždycky zápasili s obavou pedagogů, že se nebudou mít proti těmto typicky solovým nástrojům šanci na solovém repertoáru jak si prosadit. A nás moc těší, že máme vlastně zástupce opravdu z celého světa, včetně Nového Zélandu, Japonska, Koreje. V každé kategorii jsou zástupci České republiky, jako ve smyčcové a klávesové, tak v dechové kategorii. No a já se na to osobně moc těším. Taky mě velmi těší, že Concertino Praga je vyprodané. Speciálně to finále 18. září v Rudolfínu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tak ta atmosféra, která tam vzniká, a myslím si, že i ten zážitek vlastně pro mladé interprety, kteří mohou hrát na tom samém pódiu, kde den v úvozovkách den předtím hrají vídeňští filharmonici a po nich vystoupí Rafal Blecháč nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků, že to je obrovská zkušenost. I řekli, vznikne taková euforie, když si vzpomenu ze svých soutěžních let, jaké to bylo vystoupit v Palais des Beaux-Arts před 3000 posluchačů, tak mi vlastně bylo úplně jedno, jak ta soutěž dopadne, protože já měl za sebou to vystoupení s orchestrem a zhluboka jsem dýchal a takový 2 hodiny po tom vystoupení vlastně jsem vůbec nevěděl. To bylo to pohlcující a myslím si, že pro 15leté, mě už bylo tehdy 25, ale pro 15leté je to unikátní zážitek a taky dobrý referenční bod, protože pokud v porotě soutěže sedí takové ikony, jako je Dmitry Sitkovecký, letos přislíbil a přijede rektor Royal Academy of Music Jonathan Freeman Atwood, který je původní profesí a stále výkonný trumpetista a další osobnosti, takže vlastně ti mladí mají obrovskou šanci zanechat nějaký dojem a případně se i odvolat na to, že když hledají potom nějaká doporučení, že skutečně byli slyšeni v těch vysoce profesionálních souvislostech právě na Concertino Praha, které letos slaví 60 let.
1: Já bych se ještě s další hudební ukázkou vrátil ke klanu Pěruškových, který tedy vystoupí 7. září na Bořislavce. S dovolením bych jako další skladbu pustil ukázku z nového alba Tria Bohemo, protože tam hraje jak Matouš Pěruška, tak i Kristina Vocetková, spolu s nimi ještě Jan Vojtek a pro Suprafon nedávno natočili kompletní klavírní tria Antonína Reichy. Tak toto bude finále z Reichova tria číslo 2 D-moll.

0: Posloucháte pořad Hudba v miléniu, právě dozněla hudba Antonína Reichy v podání souboru Trio Bohemo. No a o letošním 19. ročníku festivalu Dvořákova Praha si povídáme dnes s ředitelem tohoto festivalu, také intendantem Akademie klasické hudby, ředitelem Asociace hudebních festivalů České republiky a klavíristou Janem Simonem. Ještě bych se rád dotknul koncertní řady Bez kravaty, protože vím, že je vaším dlouhodobým plánem uvádět na Dvořákově Praze, nevím, jestli to slovo crossover je úplně vhodné, ale zkrátka projekt klasických muzikantů překračující žánrové hranice. Už jsme zmínili tedy Kyrila Gerštajna s Bradem Meldauem. Co třeba nabídne program Brassissimo nebo 12 violončelistů Berlínské filharmonie?
1: Brassissimo je vlastně soubor sestavený ze špičkových německých hráčů na žestové nástroje. Ono se to vlastně jmenuje Ensemble Classic. Jsou to hráči, kteří působí nebo působili v orchestrech jako Bayerische Rundfunk Symphony Orchestra, v Berlin DSO, Deutsche Symphony Orchestra a podobně. A vlastně jdou trošku podobnou cestou jako berlínští filharmonici, akorát, že myslím teď 12 čelistů berlínských filharmoniků, akorát, že tím nástrojem jsou právě žestivé nástroje, ovšem oni mají ještě doprovodný nástroj jako bicí, který vlastně umocňuje rytmiku a ve svém repertoáru mají podobně jako berlínští, čili jste berlínské filharmonie, díla jak klasická, tak jazzová, vlastní transkripce a ten koncept nemá žádný hlubší filozofický podtext. Tam nejde o důvěrné a důsledné sdělení, jde prostě o momentální zážitek a já jsem moc rád, že opět tento koncert můžeme prezentovat v prostoru X10, což je de facto, je to divadlo na Můstku v Praze a je to vlastně takový betonový, velmi stroze vypadající prostor, který ale oplývá překvapivě dobrou nedivadelní akustikou a celý ten koncert by měl mít takový jaksi klubový charakter, to znamená to Bez kravaty je myšleno jak fakticky, to znamená, že nevyžadujeme žádný dress code, ale hlavně mentálně.
0: Já jsem si říkal, ten prostor, jak to tam právě s tou akustikou bude fungovat, ty žestě, protože to je takový jako betonový v podstatě industriálně působící prostor.
1: On ten prostor není přehlučený a na druhou stranu pánové jsou vysocí profesionálové a umí odhadnout vlastně nosnost toho prostoru, takže i ta hlasitost nebo ta amplituda dynamická, s kterou budou pracovat, tak se umějí tomu přizpůsobit, ale ono v momentě, kdy je to zaplněno lidmi, tak to funguje úplně jinak a naopak, když Jiří Bárta společně se svojí životní i uměleckou partnerkou Terezí Fialovou vlastně prováděli jazzové trio Claude Bollinga a Jiří hrál Schnittkeho violončelovou sonátu a hrál ji na amplifikované čelo. On vycítil, že vlastně ten prostor potřebuje úplně jiný charakter toho provedení. Je také pravda, že třeba to violončelo, když je amplifikované, umožňuje úplně jiné zvukové obrazy v dynamikách, které by v normálně akusticky vlastně nebyly vůbec myslitelné nebo spíš slyšitelné. Takže já z toho žádnou obavu nemám, ale říkám primární a důležitý okamžik je ta atmosféra samotná a to klubové pojetí. No a naopak po zkušenostech s violončelisty Berlínské filharmonie, to je tradiční ansámbl, jehož historie je více než 50 letá a překvapivě vlastně ten ansámbl vznikl jakousi náhodou za účelem nahrávky rozhlasového projektu a když zjistili, že to funguje, tak z toho se vlastně vyklubalo toto prosluhé těleso, které je před vyprodanými sály po celém světě. A má to akorát u nich jeden nebezpečný háček, že oni mají ve smlouvě, a to musí ve vztahu k Berlínské filharmonii, že pokud by se cokoliv stalo v Berlínské filharmonii a změnily se plány, tak jsou bez náhrady oprávněni zrušit své vystoupení, protože musí jít zpátky do služby do Berlína. Takže proto se jejich koncerty většinou odehrávají o víkendech, aby se nic takového nestalo. Ale oni mají geniální aranžmá a vědomí, že to není 12 členů violončelové skupiny Berlínské filharmonie, že to je 12 potenciálních solistů. Takže veškerá ta aranžma, ať už jsou to aranžma klasické hudby, nebo jazzové, nebo i jiné, protože i na tomto koncertu zazní v podstatě ikony filmové hudby, ale i populární hudby, tak vlastně je to vždycky opřeno o maximální virtuozitu, kterou tito hráči jsou schopni v každém okamžiku naplnit a je úplně jedno, jestli to koncertní mistr, anebo ten, který sedí u čtvrtého či pátého pultu violončel, jsou to prostě partneři. Mimochodem, já tam mám třeba kamaráda, který taktéž studoval u Davida Geringase v Lübecku jako vynikající absolvent, Martin Menking, který byl i dlouhá léta organizační duší tohoto ansámblu. Takže je to koncert, my jsme měli možnost před tuším rokem a půl vyslechnout tento ansámbl při předávání ceny Antonína Dvořáka na Pražském hradě a bylo to tak úchvatné, že jsem se rozhodl, že je zařadím i do festivalového programu.
0: Když už jsme zmiňovali ty dechy, program Brassissimo, tak ještě zahraje taky Alinde Quintet s klavíristou Miroslavem Sekerou, tedy zajímavá kombinace dechového kvinteta s klavírem, bude to v Anežském klášteře 22. září.
1: A zahrají úpravu Dvořákova klavírního kvintetu právě pro dechový kvintet a klavír.
0: A to je nějaké speciální aranžmá pro Dvořákovu Prahu?
1: Ne. To je existující aranžmá francouzského autora, které vzniklo. Nehraje se to často, protože samozřejmě, jak si řekněme, i puristé by mohli protestovat, že Dvořák přesně viděl, co psal, ale já se takovýmto experimentům, byť není přímo psaný pro Dvořákovu Prahu, já se jim nebráním, ale Dvořákova Praha díla objednává. Letos tak učinil v souvislosti s koncertem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který slaví stovku. A já jsem si říkal, že slavit stovku je dobré vlastně ne připomínáním minulosti, ale projektováním budoucnosti. Takže samozřejmě chceme, aby se orchestr předvedl v plné kráse se svým novým šéfdirigentem, což je taktéž součást budoucnosti, Eliasem Grandim. A na začátek zahrají Debussyho Faunovo pozdní odpoledne, na závěr Ravelovo Bolero, ale mezi tím zazní Schulhoffova druhá symfonie. A pak to, co jsem říkal, Jan Kučera na naši objednávku sepsal něco, ono toho totiž není moc pro housle, violončelo a orchestr. Vlastně Jan Kučera sám napsal již jednu takovou skladbu a máme Brahmsův dvojkoncert a pak vlastně hledáte spíš v barokní literatuře, takže jsem ho popohnal, že chudáci violončelisti a houslisté, když si spolu chtějí zahrát, tak nemají co.
0: Můžou přibrat ještě klavíristu a hrát Beethovena
1: či Voříška.
0: Ano.
1: Ale takže Jan Kučera napsal nový dvojkoncert, jehož světová premiéra se v rámci připomenutí z tého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu odehraje 15. září v pražském Rudolfínu a i kromě vlastně toho, že to je premiéra, tak představíme dva mladé interprety, kteří oba už prošli pódii Dvořákovy Prahy. Je to houslista Daniel Matejča a violončelistka Sakura Toba, která plus je to Japonka, která žije v Berlíně a mimochodem je absolventkou právě Jens Petra Mainze.
0: Stopáš, už se nám zvolna krátí, tak přemýšlím, co jsme ještě nezmínili. Rafal Blechač, který je, pokud vím, vítězem Chopinovy soutěže a myslím, že je taky proslulý jako chopinovský interpret, bude hrát Chopina nebo přiveze něco jiného?
1: Rafal Blechač vyhrál Chopinovu klavírní soutěž v roce 2010. Celé Polsko po vítězství Christiana Zimmermana čekalo, kdy se urodí další polský vítěz a dá se říci, že je důstojným nástupcem právě Christiana Zimmermana a Blechač bez Chopina by ani nešel a já jsem moc rád, že do svého repertoáru zařadil Chopinovu druhou klavírní sonátu bémol opus 35, což je dílo mého srdce, na kterém jsem klavíristicky vyrůstal a bylo dlouhodobě mým vyzývatelem postklavírního umění nebo o to, abych si mohl říct, že to dílo zvládám. A v první půlce zahraje vlastně Bachova díla, výběr z Bachových děl. A já si myslím, že vlastně to krásně doplní tu linii klavíristů, které máme excelentní na letošní Dvořákově Praze. A když do toho zahrnu třeba i právě Mirka Sekeru, kterého já si nesmírně vážím, tak ale právě Brett Meldau, Kirill Gerstein, Rafael Blechač, Jun Chan Lim, a vítěz van Kleibernovy soutěže z Fort Worth v Texasu, který vystoupí s Českou filharmonií v Ravelově klavírním koncertu a již zmíněným Alexandrem Malofejevem. Tak je to úžasná klavíristická linie, což mě jako klavíristu musí jenom pohledit po duši.
0: Propracovali jsme se zvolna k závěrečnému koncertu. Už jsme říkali, že tam zahraje tedy Gil Shaham a zazní tam Prokofjevův koncert číslo 2. Taktovky se chopí světová dirigentská hvězda Lim Chan. Vím, že tedy vystupuje na předních světových podích, ale vlastně nevím, jestli byla už někdy v Praze. Bude tady poprvé?
1: Díky záskoku nebude tady poprvé.
0: Aha.
1: A byl to záskok u České filharmonie na poslední chvíli, tuším na začátku této sezony. Na této dámě je fascinující, ona je vzrůstem neuvěřitelně drobná. A ta energie, která z ní sála, je možná takový ten mus vnitřní toho jednak uměleckého přetlaku, který v sobě má, a druhak vlastně, jak si se prosadit s těmi 150 cm před velkým tělesem. Já jsem ji poprvé zažil, když agentura Harrison Perot ještě před covidem slavila 50 let výročí své existence a byl jsem svědkem úžasného koncertu, kdy Filharmonia, londýnský orchestr, pozval 4 dirigenty na jeden koncert, ještě tehdy dirigujícího Vladimíra Aškenáziho, Páva Jervyho, Elim Chan a teď si nemůžu vzpomenout, kdo byl ten čtvrtý, podle sklady bych si vzpomněl ten. A ta Elim, která dirigovala Čajkovského Romeo Julii, tak to byl takový ohňostroj orchestrální a zvláštní bylo, že pod každým tím dirigentem ten orchestr skutečně zněl jinak. To bylo velmi signifikantní, že vlastně, byť se jednalo o jednu skladbu, Jervy dělal nedokončenou, Aškenázi Enigma variace, tak tohle bylo obrovské překvapení, že skutečně v rámci 1,5hodinového programu může pod každým dirigentem znít jinak a velmi osobitě.
0: Tak tuto dirigentku budete mít tedy možnost vidět a slyšet orchestr pod jejíma rukama na koncertě 23. září, což bude závěrečný koncert letošního 19. ročníku Dvořákovy Prahy. Povídali jsme si s ředitelem festivalu Janem Simonem, tak já vám moc děkuji, že jste opět navštívil naše studio. Přeji, ať se ročník vydaří a budu se těšit někdy brzy opět naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání a posluchačům přeji příjemný poslech nebo hezkou návštěvu koncertu.
0: Je logické si závěrem pořadu pustit nahrávku rezidenční umělkyně letošní Dvořákovy Prahy Magdaleny Kožené. Aby to byla nějaká Dvořákova píseň, tak jsem vybral z večerních písní na slova Vítězslava Hálka píseň nazvanou Když Bůh byl nejvíc rozkochán. Zpívat bude Magdalena Kožená za doprovodu České filharmonie a Simona Rettla. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.